0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

0: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory, nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Je Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnešní pořad bude věnován významnému italskému skladateli, představiteli neapolské operní školy, jehož hlavní význam spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře, a tím je Nicola Porpora. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Nicola Porpora se narodil 17. srpna 1686 v Neapoli jako syn neapolského knihovníka Karla a jeho manželky Kateriny Porporových. Ve věku 10 let byl přijat na konzervatoř Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, kde byl jeho prvním učitelem kompozice Gaetano Greco. Aby měl prostředky na studia, přivydělával si výukou hudby. V roce 1708 obdržel první zakázku na operu a zkomponoval dílo s názvem L'Agrippina, která měla okamžitý úspěch. Opera se pak stala nejdůležitějším hudebním útvarem, díky němuž lze také sledovat Porporovu kariéru, a to podle podpisů na partiturách jeho oper. V roce 1711 byl kapelníkem prince Filipa Hesenského, generála rakouské armády v Neapoli. V roce 1713 kapelníkem portugalského velvyslance v Římě a v roce 1715 se stal maestrem prestižní konzervatoře Conservatorio di San Onforio. V roce 1717 tragicky zahynuli jeho otec i bratr a tak byl donucen zanásobit svou pedagogickou činnost, aby mohl podporovat rodinu. První ukázkou našeho pořadu bude teď třetí a čtvrtá věta z Porporova koncertu pro violončelo a orchestr G-dur. Hrát budou Joseph Krush a The English Concert, který řídí Harry Bickett.

V době, kdy žil a začínal komponovat svá díla Nicola Porpora, byla operní scéna v Neapoli v té době ovládána Alessandrem Scarlattim. Když Scarlatti musel odcestovat, Porpora okamžitě využil příležitosti a uvedl na scénu krátce po sobě dvě opery u příležitosti jmenin a narozenin císařovny Alžběty, manželky Karla VI. O rok později pak začal spolupracovat se dvěma vynikajícími umělci té doby, básníkem Pietrem Metastáziem a později slavným kastrátem Farinellim, kterému v té době bylo pouhých 16 let. Krátce na to prorazil Porpora i na římských scénách a byl si natolik jist svou kariérou operního skladatele, že se roku 1722 vzdal pedagogické činnosti na neapolských konzervatořích. V roce 1724 uskutečnil bez většího úspěchu turné do Německa a Rakouska s operou Damiro e Pythia. Císař Karel VI. Shledal jeho hudbu příliš ozdobnou a vyumělkovanou a tak se skladatel vrátil do Itálie, kde slavil velké úspěchy v Benátkách a jeho umění bylo dokonce oceněno titulem Maestro del Pio Ospedale degli Incurabili. I v Benátkách ovšem musel Porpora o svou pozici tvrdě bojovat. Nejprve soutěžil o přízeň publika s Leonardem Vincim a po jeho smrti se mu stal celoživotním konkurentem Johann Adolf Haase. Druhou ukázkou bude teď Porporova sonáta číslo 6 G-dur. Hrát budou Katarzyna Solecká, Anna Camporini a Lorenzo Profita.

V roce 1733 přijal Porpora pozvání londýnské operní společnosti Opera of the Nobility, která měla konkurovat obdobné operní společnosti Georga Friedricha Händla. Jeho opery byly uváděny v Lincoln's Inn Fields Theatre, ovšem po počátečních úspěších se společnost začala potýkat s finančními problémy a tak se skladatel v roce 1736 vrátil do Benátek. Útěchou mu mohlo být, že získal přátelství prince Velského, kterému věnoval několik skladeb, a nepochybně i to, že Händlova operní společnost skončila obdobně. Po příjezdu do Benátek obdržel titul Maestro Incurabili a uvedl několik oper v hlavních benátských divadlech. Roku 1738 přesídlil do Neapole, kde dostal zakázku na operu k narozeninám neapolského krále Karla VII. A byl jmenován kapelníkem konzervatoře Conservatorio di San Maria di Loreto. Po krátké zastávce v Londýně, kde v únoru 1743 uvedl v Královském divadle premiéru své opery Temistokl, se vrátil do Benátek a plně se věnoval výuce na konzervatoři Ospedaletto. Třetí ukázkou bude teď Porporův koncert pro violončelo a orchestr E-moll. Hrát budou ansámbl 415 a Chiara Banchini.

V roce 1747 byl Nikola Porpora pozván do Drážďan k Saskému dvoru, a to jako učitel zpěvu princezny Marie Antonie Walpurgis. Tady se opět setkal se svým starým rivalem Johanem Adolfem Haasem. Jejich vzájemnou řevnivost v té chvíli vyhrotil další konflikt, a to když se Porpora snažil prosadit mladou sopranistku Regínu Mingotti proti Haaseho manželce Faustíně Bordoni. Navzdory těmto osobním kontroverzím byl Porpora jmenován dvorním kapelníkem, zatímco Haase byl vrchním kapelníkem. U Saského dvora pak sloužil až do roku 1752, kdy odešel do Vídně. Tady navázal na předchozí přátelské styky s Petrem Metastáziem a vyučoval řadu prominentních osobností. Mezi jeho žáky patřil v té době i Josef Haydn, který mu také vypomáhal jako korepetitor. Haydn později prohlásil, že skutečné základy kompozice mu dal právě Nikola Porpora. V roce 1759 Porporovi Saský dvůr s ohledem na vypuknutí sedmileté války přestal vyplácet penzi, a tak Porpora přijal další zaměstnání na neapolských konzervatořích a také zakázku na operu pro Teatro San Carlo. Dílo se ovšem nesetkalo s úspěchem. V září roku 1761 ze zdravotních důvodů Porpora na pedagogickou činnost rezignoval a poslední léta svého života prožil v Neapoli. Po životě plném úspěchů a mezinárodního uznání zemřel nakonec v chudobě 3. března 1768. Na jeho zádušní mši v chrámu Ecce Homo účinkovali všichni významní hudebníci Neapole bez nároku na odměnu. Porporovo dílo je velice rozsáhlé, zkomponoval mimo jiné na 130 světských kantát, 40 chrámových sborů, 7 mší, 9 solových motet, 13 mariánských antifon a 22 jiných liturgických skladeb. Těžiště jeho díla ovšem spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru, jak už jsem říkala, byly recitativy. Jeho instrumentální dílo je relativně malé. Na závěr dnešního pořadu zazní moteto Salve Regina in fa maggiore. V provedení účinkuje proslulý čembalista a dirigent Ottavio D'Antone se svým souborem Academia Byzantia a italskou solistkou je Sonia Prina.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
13: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
14: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Skonto nabité.
16: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Klasik Praha.
17: Klasik Praha. Z archivu osobností.
4: Co poslouchají slavní.

0: Všechny vás vítám při poslechu dalšího pořadu na rádiu Klasik Praha z archivu osobností. Ivan Lask opět přivítá svého dnešního hosta, který získal v nedávné době, ale za rok 2025, Českého lva za zvuk k filmu Zbormistr, a to není zdaleka všechno, a nebyl v tom sám, a o tom si za chviličku povíme. Mým dnešním hostem je Juraj Mravec. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Juraj, vy jste jako v angličtině, tedy se tomu říká supervising sound editor a sound designer, tak bychom asi měli nejdřív třeba vysvětlit tyhle ty pojmy a přeložit je nějak do češtiny.
1: No, já pracuji jako zvukař u filmu a jsem zodpovědný za tu část postprodukce filmu, za sound design celého filmu. Vlastně by se dalo říct, že provázím ten film od části filmového střihu až do filmového mixu. Takže mojí náplní je připravit všechny zvuky, sestříhat všechny zvuky, dotočit, co chybí, vymyslet, co tam bude, nalovit to někde, sestříhat to, upravit to, udělat k tomu sound design a potom s tím filmem jít do mixu, kde se všechno smíchá s hudbou a s dalšíma složkama a vznikne tím ten výsledný film.
0: Jinže právě co se týká toho filmu Zbormistr, tak tam, pokud vím, se ten zvuk dokonce natáčel i kontaktně, je to tak?
1: No, u filmu Zbormistr byla taková relativně neobvyklá věc, že my jsme se rozhodli, že my ten zbor, to znamená zpěv toho zboru, budeme natáčet živě na place, což u filmu není úplně běžný, nebo ne v takovémhle rozsahu, když tam ta hudební složka hraje takhle velkou roli. Většinou se to dělá tak, že se to přetočí předem ve studiu a potom se na natáčení jde na playback, čímž si strašně během toho natáčení zjednodušíte život, protože když si vezmete, že filmový štáb může mít 200, 300, 400 lidí na tom place v jeden konkrétní den, jsou tam světla, kamera, všechno musí být úplně přesně, tak když si do toho ještě vnesete tu složku, že ještě tam musí dojít k nějakému hudebnímu výkonu, který musí být správný, nesmí to být falešně, musí to být všechno úplně tip-top, tak si tím vlastně strašně zkomplikujete život. Nicméně my jsme se rozhodli nahrát to živě, aby vlastně jsme udrželi takovou autenticitu a živost hereckých výkonů a celého toho prostředí.
0: Protože, jak víme, pokud jste ten film už někde viděli, tak ty zboristky vlastně nejenom mluví, ale taky zpívají svoje role, které tam mají. A v tom to může být taky hodně složité. To znamená, to je takový spíš výjimečný, říkáte, případ, nebo už se vám to stalo v minulosti?
1: No, já jsem viděl, že některé filmy s tímhletím buď nějakým způsobem koketovali, nebo to v nějaký míře podnikli. Týkalo se to třeba filmu Les Miserables, myslím si, že to je tak 10-12, možná ještě víc let zpátky, kde vlastně natáčeli některé ty pěvecké party taky živě na place, takže jsem s ním byl trochu v kontaktu, tak jsem se o to zajímal jakoby a zjišťoval jsem, jak to dělali. A ono to nějakým způsobem jde, ale je to prostě doopravdy strašně komplikovaný a musí se to strašně dobře připravit dopředu. Zvýšíte tím jakoby nároky na ty herce vlastně, který musí zároveň být zpěváci, a když nejsou, tak to musíte nějakým způsobem vykompenzovat, což jsme taky dělali v některých případech. To znamená, je to jakoby, musíte mít důvod to udělat a musíte mít podporu, řekl bych, režiséra a produkce toho filmu, že to takhle chtějí, protože bude to o hodně složitější.
0: No a když se vrátím k tomu Českému lvu za rok 2025, tak jsem říkal, snad jsem to říkal dobře, že ten zvuk jste nedělal sám a nebyl jste tedy jediným držitelem za ten film, to byl váš kolega?
1: Já jsem samozřejmě, že zvuk u filmu se odehrává v týmech. To nemůžete udělat sám, ani nechcete. Ta práce je hrozně rozsáhlá. Zároveň i v tom zvuku fungují různé specializace. Takže já myslím, že ono jde o to sestavit dobře ten tým, aby tam každý věděl, co má dělat a byl v tom co nejlepší. Já jsem na tom spolupracoval s kolegou Petrem Čechákem, který byl takový můj hlavní spolupracovník. A potom ještě klíčovou roli sehráli tři další lidi. A to byl Martin Jílek, který míchal film, byl to Michal Pekárek, který nám pomohl s nahráváním hudby a s mixem hudby, a byl to František Šec, který nahrával kontaktní zvuk na place.
0: Takže týmová práce a kdo má lva doma?
1: Tak lva mám doma já a Petr Čechák, protože my jsme vlastně ten film provázeli jakoby celou dobu od vzniku, od scénáře zhruba 3 nebo 4 roky, byl to takový jako dlouhodobý proces a vlastně jsme vymysleli celý ten koncept toho způsobu natáčení té zborové hudby na place. My jsme dělali jako celou řadu testů před tím, že jsme vlastně s menším tělesem, s částí toho sboru jakoby vyzkoušeli natáčení v jejich prostředí, na jejich zkouškách a potom ten materiál úplně jednoduše natočený na jednu kameru digitální jsme poslali do střižny a zase jsme si to z té střižny ze stříhaný vzali zpátky a vyzkoušeli jsme, jestli s tím dokážeme pracovat. Takže my jsme vlastně několikrát absolvovali celý tohleto kolečko, aby jsme viděli, jako jestli celá ta postprodukce bude tímhletím způsobem fungovat.
0: Dobře, tak tolik aspoň pár slov k filmu Zbormistry. Já se teď zeptám, co jsme slyšeli na začátku, protože už jsme začali ten dnešní pořad hudební ukázkou a bude to tak, že některé ty hudby máte rád a na některých tedy záležitostech, pokud se týká zvuku, jste se podílel i vy. Tak co to bylo jako první skladba?
1: To první jsme slyšeli z filmu Mulholland Drive, skladbu od Angela Badalamentiho. Já jsem tuto skladbu vybral z toho důvodu, že filmy Davida Lynche, zvlášť pak Ztracená dálnice a Mulholland Drive byly filmy, vlastně, které mě do určité míry přivedly k tomu, že jsem se začal filmu věnovat. Mně se prostě hrozně líbily. V době, kdy jsem začínal, líbí se mi doteďka a hudba Angela Badalamentiho je vlastně, já nevím, já bych skoro řekl definicí filmové hudby, tak proto tato skladba.
0: Teď krátce ohlásíte tu následující skladbu, převezmete žezlo moderátora a pak si k tomu něco povíme, tak co uslyšíme teď?
1: Jo, tak teď uslyšíme hudbu ze seriálu Koruna, na kterým jsem měl tu čest a možnost se podílet. A tohle je hudba z první řady, dokonce myslím z první epizody, která vlastně provází scénu, kdy princ Filip, ještě mladičkej, se vydává s králem na lov kachen, na rybník.
0: A autorem té hudby je...
1: Autorem hudby této skladby je Rupert Gregson Williams.

0: Teď jsme poslouchali skladbu, která se jmenuje Duck Shoot a je z filmu, nebo ze seriálu vlastně, to je seriál Koruna. Hudba Ruperta Gregsona Williamse a mým hostem ve studiu je Juraj Mravec, který právě za zvuk, za ten seriál Koruna získal cenu BAFTA TV, tedy tu televizní cenu. A kromě toho se může pochlubit i dalšími cenami. Já se třeba vrátím do roku 2010, kdy se získal už českého lva za zvuk k filmu Kuky se vrací. A několikrát, dvakrát teda jste byl nominován na cenu Emmy. Zapomněl jsem na něco? Pochlubte se.
1: Ne, nezapomněl.
0: Tak dobře, tak jsem si to vypsal dobře, ta vaše ocenění. Teď jsme tedy slyšeli tento film k seriálu Koruna a já bych se teď rád zeptal na něco vás tedy osobnějšího a to, jak jste se vlastně k tomu zvuku dostal, protože někde v nějakém rozhovoru jste říkal, že jste studoval ekonomiku původně.
1: No, je to tak, já jsem se k tomu filmovému zvuku dostal oklikou, což si myslím, že je příběh spousty lidí, co dělají sound designu filmu. Studoval jsem ekonomii, máte pravdu, a když mi bylo takových nějakých, já nevím, 19-20 let, tak jsem věděl, že bych chtěl něco jiného, že mě prostě to táhne někam trochu jinam a nevěděl jsem přesně co. Já si myslím, že to je paradoxně možná najít v životě to, co chcete dělat, je možná těžší, než to pak tu věc samotnou dělat. A já jsem zjistil, že pořád chodím do kina. V té době jsem 3x, 4x týdně byl v kině, chodil jsem na všechny projekce, do různých klubových kin, kam to prostě jenom šlo. Takže jsem viděl spoustu filmů a při jedné takové projekci jsem vlastně objevil, že existuje tato profese zvukaře a to bylo u filmu Lisabonský příběh od Wima Wendersa, který vlastně vypráví o jednom zvukařovi nebo ruchařovi, který přijede do Lisabonu a tam se pak už něco děje, to už teď přesně ani nevím. Ale takhle já jsem vlastně zjistil, že vůbec tato profese, že existuje člověk, který zodpovídá za zvuk u filmu a strašně mě to zaujalo. Tak jsem začal o tom zjišťovat. Zjistil jsem, že teda na FAMU je obor zvuková tvorba, že je možná pár nějakých dalších škol v České republice, kde se na to můžete připravovat. A tak jsem si říkal, no tak nevím, jak začít, tak začnu tady a uvidíme. Tak jsem se přihlásil na FAMU, na poprvé jsem se nedostal, na podruhý už jsem se pak dostal a tímhletím způsobem jsem se začal přibližovat k filmovému zvuku.
0: Samozřejmě dostudoval jste školu na Filmové akademii muzických umění a co teda bylo dál, protože já vím, že vy se pohybujete dneska mezi Prahou a Londýnem.
1: No, já jsem, jestli si to správně pamatuju, tak já jsem školu dokončil někdy v roce 2004-2005 a začal jsem pomalu pracovat na českých filmech. Zapojil jsem se prostě do týmu, kde jsme pracovali na různých českých filmových projektech. A to trvalo asi zhruba do roku 2010-2011, takže nějakých 6-7 let jsem pracoval v českém prostředí na českých filmech a v roce 2011 jsem se rozhodl přestěhovat se do Londýna. Tomu něco předcházelo, předcházelo tomu to, že jsem tam jezdil na takový mapovací výjezdy, kdy jsem tam vždycky jel někdy na týden, někdy na 2 týdny, podle toho, jak jsem měl čas, někdy na 4 dny a snažil jsem se zjistit, co se v tom oboru děje, to znamená, vyhledával jsem si různý studia, různý zvukaře, sound designéry a těm jsem psal a ptal jsem se jich, jestli bych za nima mohl přijít se podívat, jestli bych na chvilku sám mohl stavit. A takhle jsem ten Londýn, jako, který mě v té době docela okouzlil, takhle jsem jakoby zjišťoval, co se vlastně děje v tom oboru, v tom angloamerickém filmovém průmyslu. A když to trvalo nějakou dobu, tak vlastně v jednom studiu, kde mi to tak jako jsem se cítil dobře a kde mi to přišlo hrozně zajímavý a viděl jsem, že dělají hrozně zajímavý projekty, tak jsem si říkal, no tak já jsem furt takhle chodím, tak já si tady vlastně možná asi hledám práci, se mi zdá. A oni v té době věděli, že se na ně valí hodně práce nějak, to bylo před prázdninama. A v Londýně je takový systém, který se netýká jenom filmu, to se vlastně týká všech odvětví, že vlastně skoro všichni začínají úplně jako na těch nejnižších pozicích, což je vlastně nějaký jako runner. Nebo nějaký jako takový pomocníček.
0: Tedy ruchař česky, ne?
1: Ne, runner. Runner je jakoby někdo, kdo prostě v tom studiu nosí kafe, zvedá telefony.
0: Jo, opravdu pomocník.
1: No, v té době ještě se třeba nosili harddisky po sohu, jakoby, takže chodíte prostě, že ze střižny do střižny odnesete materiál. Takže vlastně jsem tam dostal možnost začít dělat tuhle tu práci a jsem říkal, no tak to je docela jako šílený, takhle zase na začátek, ale pak jsem říkal, no ale je to ta noha ve dveřích a uvidí se prostě. Já si to můžu vyzkoušet, oni si to můžou vyzkoušet. Takže tímhletím způsobem jsem začal pracovat v jednom londýnském studiu, který se jmenovalo, nebo jmenuje Boom Post. A pak už ty věci nabraly docela rychlej spát. Já jsem se tam nějak docela rychle uchytil a vznikla z toho jakoby trvalá práce nebo zaměstnání jako sound designer na dobu 9 let.
0: Tak to se vám opravdu povedlo teda v tomhletom případě. Máme tady hodně těch filmových ukázek, ukázek filmové hudby, tak já vás teď poprosím o další skladbu, kterou máte rád, nebo tu filmovou muziku.
1: Další skladba, kterou si pustíme, tak je z filmu Enola Holmes. Skladba se jmenuje Wild Child a napsal ji Daniel Pemberton. Já jsem nepracoval přímo na tomhletom projektu, ale pracoval jsem na jiném projektu, ke kterému Daniel Pemberton hudbu skládal. A mně se na této skladbě hrozně líbí, že je to taková skladba, která vlastně dejchá společně s tím filmem a strašně umožňuje takový nádherný filmový

0: Teď se po hudbě z filmu Enola Holmes, hudbě, kterou napsal Daniel Pemberton, vrátím ke svému hostu. Já nevím, zvukový designér, vás budu možná oslovovat, asi to bude tak ano. Nejbližší. Tedy k panu Juraji Mravcovi, se kterým si teď povídáme o jeho vlastně ještě začátcích, ale už jsme říkali, že uplynulo 9 let, kdy jste tam zůstal v onom studiu. A jak to bylo vlastně s tím přesouváním? Už jste zároveň souběžně s tím dělal něco tady?
1: No, já jsem po nějaký té době, co jsem pracoval takhle v Londýně, jako nastálo v tom studiu, tak jsem se rozhodl, že půjdu na volnou nohu. Že už jsem se tam nějak jako etabloval tímhletím způsobem a že vlastně jsem chtěl trochu vidět, co se děje i mimo tohleto jedno konkrétní studio, by to bylo jako špičkový, chtěl jsem si prostě umožnit sám sobě takovou jako svobodu ve výběru projektů a větší volnost v tom, že můžu prostě soutěžit o nějaký jiný projekty, kterým bych se třeba nedostal. To znamená, rozhodl jsem se jít na volnou nohu a vlastně ta moje práce je taková, že když to tak jako shrnu, tak ono to je jako mnoho týdnů o samotě a pak jako týden, dva na nějakém mixu s jinýma lidma. Takže já jsem vlastně zjistil, že já nepotřebuji být přímo v tom Londýně celou dobu. To znamená, že vlastně já teď pracuji tímhletím způsobem na dálku, dá se říct do Londýna, a rozhodl jsem se to vyzkoušet, jestli to bude fungovat, a ukázalo se, že to funguje a že vlastně ono ta dnešní doba se všema těma digitálníma technologiemi je taková, že ty hranice jsou doopravdy do určitý míry smazaný.
0: Vzniklo tady taky studio Atmospheric Soundpost, nebo to ještě uplynula nějaká doba?
1: Uplynula nějaká doba, zhruba před 2 lety jsem založil studio Atmospheric Soundpost. Stalo se to, že prostě jsem viděl, že mám pořád vlastně strašně moc práce a cítil jsem, že potřebuju se spojit s nějakýma lidma a vybudovat tým lidí, kdy budeme schopni ty projekty líp zvládat i z tvůrčího hlediska, aby tam, ono, když máte víc lidí, tak on každý do toho vnese něco novýho a prostě jako přinese do toho něco, co byste sám do toho třeba nedal. Takže vlastně jsem se rozhodl vytvořit tým lidí. Máme prostory, máme 6 studií v tenhle ten moment, takže jsme jakoby tým a strašně si to užívám, tenhle ten způsob práce.
0: A jenom se zeptám, to je studio, které sídlí tady nebo v Londýně?
1: To je studio, který fyzicky je tady v Praze, na Vyšehradě, takže pracujeme tam. Máme projekty z různých míst, máme

0: něco z Londýna, něco máme z Dublinu a pak máme, děláme kromě filmů také videoherní projekty a ty máme především prozatím v tenhle ten moment od špičkových českých herních studií.
1: Budeme si zase za chviličku povídat dál o vaší práci, ale teď si zase pustíme jednu hudební ukázku, která bude klasická, tedy i pro posluchače Rádia Klasik Praha.
0: Tak další skladbu, kterou jsem vybral, je skladba z filmu Eyes Wide Shut, česky Spalující touha od Stanleyho Kubricka. A je to jazzová suita číslo 2, Valčík od Dmitrije Šostakoviče. Já jsem tu skladbu vybral z toho důvodu, že tenhle ten film je jeden z mých úplně nejoblíbenějších filmů vůbec a mám pocit, že tahle ta skladba strašně dobře vystihuje atmosféru toho filmu.

0: Spalující touha Stanleyho Kubricka, to byla hudba, která byla použita od Dmitrije Šostakoviče. V tomto filmu vy znáte jeho obě jazzové svity, které hrajeme na rádiu Klasik Praha. A tohle byl valčík číslo 2 ze svity číslo 2. Zase si ho někdy poslechnete na rádiu Klasik Praha. Tentokrát ho vybral zvukový designer Juraj Mravec. My jsme teď hovořili o tom vašem studiu, které připravuje tedy to, o čem jsme tady hovořili, včetně třeba hudby ke hrám, ale vy sám vlastně jste taky jakoby autorem některých těch skladeb. Já teď nemyslím třeba těch reklamních, to taky asi, ale všiml jsem si, že sám ten design jak si tvoříte, je to tak?
1: No, to, co dělám já, to, co děláme my u nás ve studiu, tak je jako zvukový design. To znamená, že tam máte jednak takovou, já bych to nazval takovou jako realistickou složku, kde tam jsou jako dialogy, zvuky prostředí, já nevím, auta, střílení, cokoliv se v tom filmu odehrává. A pak samozřejmě v tom zvukovém designu tam jsou složky, které jsou, já bych řekl, na pomezí zvuku a hudby, kdy vlastně tam můžete dát nějaký vrstvy, které nevznikly jako hudba ve smyslu, že by byly vyprodukovaný nebo vytvořený na hudební nástroje klasický, ale vznikly buď nějakým elektronickým způsobem, anebo to jsou nějaký manipulované nahrávky nebo nahrávky nahrané nějakým neobvyklým způsobem, jako třeba jsou kontaktní mikrofony a takový podobné věci. A tím vlastně vznikají vrstvy, které vy nedokážete říct, co to je, ale smysl toho je, že to má nějaký emoční dopad na ten příběh. Samozřejmě, že je to oblast, která je hodně úzce zprovázaná s filmovou hudbou a musí tam docházet vlastně ke strašně úzké spolupráci s hudebním skladatelem. Mm-hmm. A já vlastně, když dělám na ten typ kompozicí, nebo když vytvářím tenhle ten typ zvuku, tak tam strašně se dávám pozor na to, aby to jako nebylo moc melodický nebo tonický, aby jsem vlastně nezasahoval do oblasti toho hudebního skladatele. A zároveň zase v dnešní době digitálních technologií je krásný, že můžu s tím hudebním skladatelem dobře komunikovat, což, jelikož zvuky hudba jsou takový, jako bych řekl, abstraktní oblasti, tak nejlíp funguje tím, když vy mu pošlete jakoby to, co máte momentálně připravený a on si to dá k té své hudbě a řekne, hele, tohle ne, tohle jo, tohle to prostě udělej jinak. A nebo zároveň může pracovat a komponovat kolem toho, co já mu pošlu. A nebo naopak dostanu hudbu od něho, jak to má ono rozpracovaný, taky nemusí čekat, až se třeba to nahraje živě ve studiu, protože má nějaký pomocí samplerů vytvořený vlastně nahrávky, které v dnešní době jsou neuvěřitelně dobrý. Takže já můžu dostat tohleto od něj a zase řeknu, dobře, tak tady to udělal už ten hudební skladatel, tak tady to nechám bejt, prostě to nemá význam. Takže vlastně tím se eliminují potom nějaké jako překvapení na mixu a vlastně je skvělý, že může probíhat tato komunikace v průběhu celé té práce na tom filmu.
0: Je to trošku složitější možná pro naše posluchače bavit se teda o zvuku bez zvuků, ale já myslím, že je to zajímavé povídání. Nicméně my musíme taky hrát hudbu, kterou jste vybral.
1: No takže teď uslyšíme skladbu z filmu Code Enigmy. Já jsem měl zase to štěstí, že jsem na tomhletom filmu mohl pracovat. Hudbu k tomuhletomu filmu napsal Alexandre Desplat, strašně známý filmový hudební skladatel. Skladba se jmenuje Carrots and Peas a myslím, že zase perfektně vystihuje atmosféru toho filmu.

0: Teď jste slyšeli ukázku hudby Alexandra Despleta kód Enigmy, určitě znáte tenhle ten film a my teď budeme pokračovat dál v povídání s mým hostem Jurajem Mravcem. Vedle teda práce pro ten film, televizi a videohry se věnujete taky určitým, jak si to řekl, zvukovým instalacím, designovým. Co to je přesněji?
1: No, během posledních let jsem pracoval s designerskýma firmama, které vyrábějí velký světelný instalace. Abyste si to měli představit, tak to jsou takový jakoby světelný objekty, které vlastně by se mohly použít třeba na osvětlení nějakého velkého hotelu nebo letiště nebo nějakého takového prostoru. A při prezentacích na různých veletrzích, jako je třeba Milano Design Week, tak tam děláme instalace, kdy vlastně provážeme zvuk se světlema a pomocí různých zvukových kompozic a zároveň hudebních skladeb vlastně se synchronizujeme světla se zvukem. Někdy to je interaktivní, že to lidi můžou nějakým způsobem ovládat, že tam do toho třeba fouknou a tam prolítnou světla skrz tu instalaci a zvuk to provází. Většinou tam pracujeme s nějakým jakoby surroundovým imerzivním zvukovým systémem, takže třeba minule jsme měli 24 zvukových kanálů, 24 reproduktorů. To znamená, že ta detailnost vystížení toho prostoru je opravdu obrovská a ty světla vlastně jsou synchronizovaný s tím zvukem jak časově, tak pozičně a vytváří to takovej až jakoby takovej prostě strašně silný zážitek, když tam vlastně jste.
0: A já k tomu ještě doplním, že já jsem na tohle koukal na webové stránky a teď nevím, jestli byly vaše a nebo studia Atmospheric Sound Post, takže tam si mohou naši posluchači to poslechnout i.
1: Máme tam na to odkazy, ano.
0: Takže alespoň takhle a pojďme zase k další filmové hudbě. Zase jsme teda postihli alespoň kousíček z té vaší objemné práce. Tak co uslyšíme teď?
1: Tak teď uslyšíme jednu ze skladeb k filmu Nesnesitelná lehkost bytí. Film, který je natočený podle románu Milana Kundery. Já jsem tuto skladbu vybral z toho důvodu, že jednak ten film je nádherný, jednak je tady ta vazba na Českou republiku přes spisovatele Milana Kunderu a jednak z toho důvodu, že mám pocit, že vlastně tato skladba byla strašně dobře pro ten film vybraná a že ona vlastně strašně dobře vystihuje hravost celé té knížky a celého toho románu. A je to skladba Fairy Tale Allegro od skladatele Gary Grossmana a Diane Walsh.

0: Neznesitelná lehkost bytí, možná jste četli knihu Milana Kundery a právě z něj byla tato hudba Fairy Tale Allegro tohoto díla od Garyho Grossmana a Diane Walsh. Mým hostem je Juraj Mravec na Rádiu Klasik, právě pomalu se budeme loučit. Nevím, sluší se říct možná, na čem pracujete teď, pokud to není výrobní tajemství.
1: Já se obávám, že to říct asi nemůžu. Můžu říct jako obecní rovině, že pracuji na dvou seriálech filmových. Jeden je s jedním takovým hodně významným americkým rapperem podle jeho knížky, ale já v tenhle moment opravdu nemůžu říct jména. A pracujeme na dvou videohrách. Zase jsme vázaný smlouvama o mlčenlivosti, takže to nemůžu vyzradit, ale myslím si, že v obou případech je na co se těšit.
0: Dobře, nebudu dál vyzvídat a teď vás poprosím o další už předposlední hudební ukázku.
1: Tak, předposlední hudební ukázka je z filmu Zmizela, anglicky v původním názvu Gone Girl, od Davida Finchera. A skladba se jmenuje Sugar Storm a hudební skladatelé jsou Trent Reznor a Atticus Ross, který se postupně stali taky mýma oblíbenýma vlastně hudebníma filmovýma skladatelema, který myslím fantasticky kombinují možnosti elektronické hudby s klasikou.

0: filmu zmizela byla teď předchozí hudební ukázka Sugar Storm, napsali Trent Reznor a Atticus Ross. A já už se teď musím rozloučit s Jurajem Mravcem, zvukovým designérem a tím vším, o čem jsme tady mluvili v tom dnešním pořadu z archivu osobností. A poprosím o výběr závěrečné skladby.
1: Tak závěrečná skladba je z filmu Dunkirk od režiséra Christophera Nolana. Nicméně hudbu napsal Hans Zimmer. Já jsem si říkal, že není možný udělat takovýhle pořad, ani že bychom tam měli aspoň jednu skladbu od Hanse Zimmera, který patří mezi možná úplně nejvýznamnější hudební skladatele pro film. Takže tohle je skladba Home, na který mi přijde zajímavý, jakým způsobem on tam dosáhne pomocí vlastně klasických hudebních nástrojů, takových až jakoby textur a něčeho, co vlastně byste od hudebních nástrojů a symfonického orchestru nečekali.
0: Pojďme si to poslechnout. Ještě jednou děkuji Juraji Mravcovi a ať se daří.
1: Děkuji mockrát za pozvání.

0: z archivu osobností.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
5: Oh. Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
6: Tohle je Klasik Praha.
7: Hudba stříbrného plátna.
6: Nejlepší filmové melodie.
8: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách herečky, která měří sice jen 157 cm, ale svým talentem a energií si podmanila celý Hollywood. Je to Oscarová Sally Field. Začneme filmem z roku 1979, který ze Sally Field udělal definitivně prvoligovou herečku a vynesl jí prvního Oscara. Drama Norma Rae vypráví příběh obyčejné dělnice z textilky, která se vzepře systému. Autorem hudby je David Shire, který je vedle orchestrálního soundtracku taky spoluautorem ústřední písně s názvem It Goes Like It Goes. I ta získala Oscara.

Po dramatu Norma Ray z roku 1979 se přesuneme o 10 let dál na americký jih, do malého místečka v Louisianě. Na řadě je snímek Ocelové magnolie. Hudbu k tomuto skvělému dramatu složil legendární francouzský skladatel Georges Delerue. Jeho úkolem bylo hudebně vybalancovat humor a tragédii. Delerue sadil na kombinaci tradičních jižanských prvků, akustické kytary a jemných smyčců, které filmu dodávají hřejivou, ale nostalgickou atmosféru. Sally Field zde exceluje v jedné z nejsilnějších scén kinematografie, jejím monologu na hřbitově. Traduje se, že režisér Herbert Ross tehdy nechal kamery běžet na jeden zátah a Delerueova hudba v této scéně záměrně ustupuje do pozadí, aby vynikl žal matky.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na začátku 90. let minulého století Sally Field šokovala diváky v napínavém, mrazivém thrilleru podle skutečných událostí. Jako americká matka uvězněná v Iránu bojovala o svobodu pro sebe a své dítě. Snímek nese název Bez dcerky neodejdu. O napínavý a emočně vypjatý hudební doprovod se postaral mistr filmové hudby Jerry Goldsmith. Goldsmith vytvořil velmi progresivní elektronicko-orchestrální partituru. Použil rané syntezátory v kombinaci s tradičními etnickými nástroji, což v divákovi vyvolává intenzivní úzkostní pocit, jaký prožívala hrdinka Betty v podání Sally Field.

A před námi je dnes už ikonický příběh Forrest Gump. Sally Field si zde zahrála sice nevelkou, ale naprosto klíčovou roli. Forrestovu milující matku, která mu dala ty nejlepší rady do života. Mimochodem, Sally Field je jen o 10 let starší než Tom Hanks, představitel titulní role. Soundtrack Forrestu Gumpovi je jedním z nejprodávanějších filmových alb všech dob. Skládá se ze dvou částí. Nesmrtelných hitů 60. a 70. let a nádherné orchestrální hudby Alana Silvestriho, který za svoji práci získal nominaci na Oscara. Slavné pírkové téma, které otevírá i zavírá film, je symbolem filmu.

A jdeme do finále. V roce 2026 měl premiéru snímek Pozoruhodně bystrá stvoření, podle knižní předlohy z pera Shelby Van Pelt. Herečka Sally Field se ujala hlavní role příběhu o ovdovělé ženě, která najde nečekané přátelství s neobyčejně inteligentní chobotnicí v akváriu. O hudbu se postaral skladatel a multiinstrumentalista Dixon Hinchcliffe, který hraje na kytaru, housle, banjo a klavír a je zakládajícím členem kapely Tindersticks. Ukázkou jeho práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: skladba stříbrného plátna.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: zavídlo, výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky, flašky, kufříky
0: vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Skonto na byte.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z 8. symfonie G-dur Antonína Dvořáka. Václav Neumann řídil Českou filharmonii. Máme neděli 23. srpna, je 6 minut po 12. hodině. Na rádiu Klasik Praha začíná sváteční nedělní odpolední vysílání a od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Co nás čeká v této hodince, tak začali jsme Antonínem Dvořákem a dále to bude třeba George Gershwin, Jan Dispas-Zelenka či Scott Joplin. Pojďme tedy schutí do toho a půl je hotovo. Je tu duet Porgyho a Bess, Bess, You is my woman now, duet ze druhého dějství opery Porgy a Bess George Gershwina. Zpívají Cynthia Hayman a Wild Wild.

Bez You Is My Woman Now, milostný duet Porgyho a Bez ze druhého dějství stejnojmenné opery. Vrcholné dílo George Gershwina, tříhodinová prokomponovaná opera založená na afroamerické melodice. Někdy nepřesně bývá označovaná jako jazzová opera nebo dokonce muzikál, ale není tomu tak. Opera se u nás nemůže hrát, neboť na přání autorů, a to vyžadují i dědicové práv, mohou v inscenovaných verzích zpívat postavy afroameričanů pouze černoští zpěváci. To se ale nevyžaduje u koncertních provedení. My jsme poslouchali nahrávku londýnské filharmonie, kterou řídil Simon Rattle, zpívala Cynthia Hayman a baritonista Willard White. Další skladbou je Adagio ze sonáty číslo 3 B dur Jana Dismase Zelenky a hraje nám Collegium 1704.

Dozněla nám první věta Adagio ze sonáty číslo 3 B-dur pro housle, hoboj, fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Hrál nám soubor Collegium 1704. A máme tu teď filmovou hudbu, i když v podstatě takzvaně klasiku. Máme tu Ragtime Solis Scotta Joplina a tato hudba byla použitá ve filmu The Sting, tedy Podraz v roce 1973. Film s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem v hlavních rolích. Na klavír hraje Jean-Marc Luisada.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla čtvrtá věta Allegro vivace ze symfonie číslo 1 D-dur Franze Schuberta. Thomas Hengelbrock řídil německý komorní orchestr Brémy. A přestože je neděle, tak tu máme valčík sobotní noci, tak snad je to třeba vzpomínka na včerejší večer. Je to rondo z tohoto baletu Arona Copelanda. David Zinman řídí Baltimorský symfonický orchestr.

Valčík sobotní noci, tak to je část z baletu Rodeo Arna Coplanda. Poslouchali jsme nahrávku Baltimorského symfonického orchestru, který řídil David Zinman. Do hlavní role nyní přichází klavír. Máme tu osmou část Presto Furioso z takzvaných 12 transcendentálních etid Ference Lista. Na klavír hraje Daniel Trifonov.

Na rádiu Klasik Praha nám právě dozněla jedna z 12 transcendentálních etýd Ference Lista, a to číslo 8 Presto Furioso, které jsme poslouchali v podání Daniela Trifonova. A pokud máte rádi klavír, tak si nenechte ujít náš dnešní koncert bez smokingu. Bude ve jménu Ludvíka van Beethovena a zazní jeho 3 sonáty. Klavírní sonáty, sonáta číslo 3 C-dur, číslo 9 E-dur a pak slavná apasionáta číslo 23 F-mol a na klavír bude hrát Jan Bartoš. To byla tedy pozvánka na dnešní nedělní večer a teď už tu máme Motetto di San Giovanni Nepomuceno od Ferdinanda Tobiase Richtera a soubor Muzika Antiqua Praha s Pavlem Klikarem.

Poslouchali jsme hudbu Ferdinanda Tobiase Richtera, dvorního varhaníka císaře Leopolda I. Tato skladba, tedy Moteto di San Giovanni Nepomuceno, je jednou z takzvaných prvních vlaštovek kultu svatého Jana Nepomuckého v českých zemích. Poslouchali jsme nahrávku souboru Muzika Antiqua Praha, který řídil Pavel Klikar, a zpívali Anna Hlavenková, Petra Noskajová, Lubomír Moravec, Stanislav Předota a Michal Pospíšil. Tuto hodinu pak ukončíme hudbou Christiana Rittera. O Amantissime Sponse souboru L'Arpeggiata zpívá sopranistka Céline Chen.

0: Romantissime Sponce, tak to byla skladba Christiana Rittera, kterou jsme poslouchali v podání souboru L'Arpeggiata a zpívala sopranistka Celine Shen. Vy posloucháte Radio Klasik Praha, my se pomaličku blížíme ke 13. hodině a pokračujeme hudbou Johanna Friedricha Reicherda.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz. Skonto na
4: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

Tak to byla druhá věta ze symfonie G-dur Johanna Friedricha Reicharta. Simon Murphy řídil The New Dutch Academy. Na Radio Klasik Praha jsme otevřeli další vysílací hodinu v dnešní neděli 23. srpna a pokračujeme hudbou Maurice Ravela. Je tu jeho klavírní koncert G-dur, z něhož si poslechneme třetí větu. Na klavír hraje Andrew von Oyen, společně s ním PKF Prague Philharmonia, kterou řídí Emmanuel Vion.

0: To byla třetí věta presto z koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Emmanuel Viom řídil PKF Prague Philharmonia a na klavír hrál Andrew von Oyen. Pojďme do světa opery, je tu jeden z mých nejoblíbenějších a věřím, že je tomu tak i u vás. Tenorista Luciano Pavarotti a árie z opery Aida Giuseppe Verdiho.
1: Se quel guerriero

arie hrdiného vojevůdce Radama z opery Aida. Postavu vytvořil Luciano Pavarotti a společně s ním jsme poslouchali orchestr Vídeňské lidové opery, který řídil Leone Maggiera. A teď tu máme hudbu, kterou stvořil Nicola Porpora, koncert pro violončelo a orchestr G-dur, z čehož budeme poslouchat čtvrtou větu a tempo giusto. Harry Bickett řídí The English Concert, na violončelo hraje Josef Crouch.

A tempo giusto, tak v tomto tempu byla čtvrtá věta z violončelového koncertu G-dur Nicola Porpory. Harry Bickett řídil The English Concert, na violončelo hrál Joseph Crouch. V sladkém snění, tak to je nádherný název z jedné části z klavírního cyklu Dětské album Petra Iliče Čajkovského. Na klavír hraje Daniel Trifonov.

My jsme poslouchali tu s názvem V sladkém snění. Zahrál nám ji Daniil Trifonov. A přecházíme do klasicistního období. Máme tu první větu ze symfonie číslo 6 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Trevor Pinnock řídí The English Concert.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k
2: 12.8. Ladíte Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme hudbu z francouzského animovaného filmu na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena v přepravění Jacquesa Preverta, Král a pták, s hudbou Vojčecha Kilara a hrál nám klavírista Alexandre Tarot, společně s ním Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, vše řídil Antonio Papano. A pro vás je už připraven rozhovor Martiny Klausové s Janem Štifterem, spisovatelem, a bude se hovořit o jeho nové knize z nakladatelství Vyšehrad.
1: Milí posluchači, už jste si zvykli, že vás pravidelně každý čtvrtek informujeme o nových publikacích, které vydává nakladatelství Vyšehrad, a jednou za měsíc. Máme tu milou příležitost, že za námi do studia stanice Klasik Praha přijde buď třeba redaktor, anebo rovnou autor některé z těch nových chystaných publikací. A tentokrát je se mnou ve studiu stanice Klasik Praha spisovatel pan Jan Štifter. Dobrý den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: Přijel za námi z Českých Budějovic, tak to jsme velmi rádi. Vy jste rodilý Budějovičák?
2: Já jsem rodilý Budějčák, bydlel jsem tam vlastně do vysoké školy, pak jsem si dal takový čas cestování, kde jsem studoval v Pardubicích, pak jsme s manželkou, která pochází z Českého ráje, nějaký čas žili v Praze, v Liberci, tak jsme putovali, až jsme se zase vrátili do Budějic a teď jdeme vlastně de facto ještě níž, teď jsme koupili dům v Novohradských horách, tak jsme tak napůl rozkročení mezi České Budějovice a Novohradské hory.
1: Nicméně jste se tedy teď v těch jižních Čechách usídlil a patrně
2: tam
1: hodláte zůstat. Vy už jste zmiňoval vaše studia na univerzitě v Pardubicích, vy jste tam absolvoval kulturní dějiny a po těch studiích jste potom zakotvil nějakou dobu jako novinář. Mm-hmm. Už i v té době, kdy jste nastudoval ta studia, jste měl v úmyslu stát se spisovatelem?
2: Já myslím, že jsem, co jsem vykouk a co jsem začal přemýšlet a nějak ten svět vnímat, tak jsem tušil, že tohle bude moje cesta, nebo že se o ní aspoň pokusím. Já jsem psal nějaký první texty už v nějaký možná druhý, třetí třídě jsem si jako začínal s tím hrát. Pak jsem na základce později psal nějaký detektivky, vydával školní časopisy. Já myslím, že ta moje cesta byla celkem jasná. A po střední, po gymnáziu jsem hledal nějaký obor, který bude kombinovat dva moje světy, což je vlastně novinařina nebo psaní a historie. A tenkrát se mi nabídlo studium kulturních dějin v Pardubicích, který docela hezky propojovalo psaní a dějiny. A je to vlastně věc, která mě baví a který se držím do dneška.
1: Kdy vám vyšla první knížka, když už to nebylo tedy na té základní škole, detektivka?
2: Ale bylo to vlastně podobný téma. Já když jsem psal ten svůj první text v nějaký té svojí druhý, třetí třídě, tak jsem už si dával dohromady jakýsi náčrt dějin naší rodiny. A to vlastně byla potom i moje první knížka Katy, což je příběh mojí babičky. Ta knížka vyšla v roce 2014, takže už je to taky nějaký pátek. A je to příběh jednoho česko-německého soužití v Českých Budějovicích a příběh, který byl pro mě zásadní, protože jsem babičku nepoznal a chtěl jsem si ji v podstatě jako chtěl jsem jí pochopit a nějak si jí přiblížit a tak jsem to, co jsem o ní věděl, tak na základě toho jsem napsal ten text.
1: Já když jsem se dívala na knížky, které jsem s vaším jménem spojila, když jsem si teda googlila, samozřejmě, jak je dneska zvykem, tak tam jsou takové dvě hlavní větve, řekla bych, jednak beletrie a jednak taková spíše jako odborná činnost. To obojí vás asi naplňuje.
2: Ona je to vlastně pořád taková jako asi trochu novinařina, jenom přenesená do knížek. Já buď to píšu romány, povídky, anebo se právě věnuju těm jakoby odborným textům, ale ty odborné texty, tam skutečně říkám to jakoby záměrně, protože to jsou velmi často příběhy pamětníků, to znamená, že z toho nevzniká odborný historický text, ale je to převyprávěný život perspektivy těch jednotlivců. A tohle je práce, která mě hrozně baví. Někdy bych i řekl, že v téhle době mě to absolutně naplňuje, protože ty lidi mizí a my ještě pořád máme šanci je slyšet. A dělal jsem z toho několik publikací pro různý obce, kde vždycky přijdu a nechám si vyprávět a nechám se strhnout a fascinovat tím světem, který byl a není.
1: Já, jak jsem se právě na to dívala, tak mně připadá, že se to obojí vlastně prolíná v těch vašich knížkách, ať už tedy té beletrii nebo v těch odborných, protože i v té beletrii, jak jsem se tedy dočetla, vlastně hodně čerpáte jak z těch reálí, ať už protože vy se hodně i v těch knihách zaměřujete právě na ty jižní Čechy, jak jsem se dívala, tak jednak z těch reálí místních, tak z těch reálí vlastně i historických. Takže to obojí vlastně se přesouvá z té jedné kategorie do druhé.
2: Ano, ano, ano. Je to skutečně takový jako plovoucí svět, kde někdy, když něco slyším od pamětníků, tak to potom přenesu do románu. Teď třeba úplně čerstvě mi v hlavě visí příběh, který jsem slyšel včera, kde mi jedna známá vyprávěla, jak její táta zjistil, že na všechno je všelék psí sádlo, a tak sehnal skutečný psí sádlo a netušil, že se má mazat na hrudi a on jim ho mazal na chleba a oni ho hrozně nechtěli jíst. A to je takový jako detail, který jsem slyšel, ale vím, že zrovna by se to z toho reálného světa dalo docela hezky přenést třeba do nějaký povídky.
1: A sbíráte si takovéhle nápady, někam si zaznamenáváte.
2: Čertám si to, ale ne vždycky pak potom sehnu, protože často ani nevím, kam jsem si to napsal. Ale většinou to je tak, že skutečně třeba jednu postavu, kterou buduju v románu, tak je inspirovaná stovkou reálných příběhů, historek, životů.
1: Ta doba, ve které vy se pohybujete, je velmi široká, protože vy máte tam zpracováno i období třeba poválečné nebo 20. léta. Dokonce vlastně jeden ten román z 20. let vám byl inscenován v Jihočeském divadle.
2: Ano, ano, ano, to je Café Grol. Café Grol a Sběratel sněhu, to jsou asi moje dva nejslavnější nebo nejúspěšnější, nejprodávanější romány. Oba dva vyšly v polštině nedávno a Café Grol je divadlo, hraje ho Jihočeský divadlo a dneska je to vlastně druhá nejstarší hra, kterou oni hrajou, protože obměňují kvůli vlastně stejnému publiku, obměňují ty hry, ale tohle už funguje asi tuším 6., 7. sezónu a pořád je plno. Myslím si, že je plno i proto, že je to téma, který se dotýká nevěstinců, nevěstek, čili sexu a placeného sexu. A to je téma, který přivádí do divadla i lidi, kteří do divadla běžně nechodí.
1: Tak tohle je takové odlehčené téma, řekněme, ale některé ty knížky jsou i z období let poměrně chmurných, poválečných.
2: Ono se toho nějak dotýká i Café Grol, protože Café Grol je příběh rozkročený mezi vlastně dvě dějové linie. Jedna je z 20. let a jedna je z roku 1948. Já jsem v jedné knize šel ještě dál, a to je Krajina rozstavených zvonů. Tam jsem začínal příběhem v časech cholery, což je rok 1832, ale jinak se velmi často dotýkám témat 40. a 50. let, a to je často, to je válka, vyhnání Němců, a tohle jsou témata, které mě baví, protože se i nějak dotýkají naší rodinné identity. Mm-hmm. Naše rodina byla spolky česká, spolky německá, já nemůžu říct vlastně, co jsme víc, my jsme vlastně všechno.
1: Což v té české kotlině může říct asi ledas kdo, protože tady se to tak všechno mísilo. Kromě těch knížek a této aktivity, vy také jste šéfredaktorem lifestyleového magazínu Barbar.
2: Ano, ano.
1: Více než 10 let. To je tištěné médium nebo pouze onlineové? Nebo
2: to je papírový magazín, časopis, který já jsem založil v roce 2013, takže vlastně vycházíme už nějakých 13 let. Je to čtvrtletník a je to časopis, který vstupuje do Jihočeského kraje, především tématy, kde dokážeme jít do hloubky, protože vlastně okolo nás jsou média, který neže kloužou po povrchu, to nechci říct, ale velmi často vlastně potřebují tu zprávu odehrát během pár minut nebo jednoho krátkého textu. My tím, že máme magazín, tak dokážeme některé témata vlastně jako nastudovat a jít a vyprávět je třeba na 6 stránkách. Teprve je taková jako deviza a hodnota toho magazínu. A navíc ten magazín tolik nestárne, to znamená, že nejsou to noviny, které zítra vyhodíte, ale někdy třeba v čekárnách, v ordinacích a tak ho vídám třeba i po 10 letech, což je fascinující.
1: Věnuje se převážně i tomu regionu, kde vy tedy žijete?
2: Ano, jo, ano, ano, je to vlastně, jako i se mi to taky zase docela hezky propojuje. Já myslím, že mně se docela líbilo slovo, který použil Jirka Mádl, který pochází jeho rodina z Trhových Svinů. My jsme takový vzdálený asi bratranci z pátého kolene. A oni, když mu v České televizi zkoumali rodokmen, zpracovávali v jednom pořadu jeho předky, tak on tam stojí u toho baráku a říká, my jsme vlastně takový knedlíci. A já myslím, že to slovo knedlík je naprosto přesný, protože jsme v tom jednom hrnci a já v tom hrnci jsem vlastně spokojený. Já tam cítím ty kořeny, cítím tam svoji přítomnost. A vlastně bych přál i svým dětem, aby tam jednou taky byli. Oni se můžou rozutíct kamkoliv, ale podle mě bejt někde, kde mám rodiče, kde mám hroby, kde mám ty příběhy, podle mě jako je to hodnota.
1: Kotva.
2: Ano, ano, ano. A já ji fakt potřebuju.
1: Zmínil jste Trhové Sviny, tam jste založil Svinenské čtení. Co to je?
2: To je literární festival, který jsme založili ve spolupráci s městem a je to hrozně hezká akce. Dokonce bych řekl, že to je jeden z nejnavštěvovanějších takových těch jako menších literárních festivalů, protože jsme teď třeba na besedě s Ditou Kůtovou, autorkou Zlé babičky, románu taky z Vyšehradu. Tam měli asi 200 lidí, což na Trhové Sviny, městečko o 5000 obyvatelích, je vlastně neuvěřitelný úspěch. Je to týdenní akce, kdy máme vždycky 5 autorů za sebou od pondělí do pátku, ukazujeme nejhezčí místa z Trhových Svinů, sedíme u rybníka, u kostelu a tak dále, vždycky si povídáme s jedním autorem, je to na jeden večer, pijeme u toho pivo, je to takový skoro až vesnický a je to vlastně hrozně hezká letní akce, vždycky takový středobod mýho léta.
1: Když jsem se dívala na vaše webové stránky, tak vy dokonce pořádáte sám i nějaké komentované prohlídky.
2: Některé ty prohlídky jsou ve spolupráci s městy a s obcemi, některé pořádám sám a je to takový to prolínání, propojování. Já třeba dělám vycházky na téma nevěstince v Budějovicích, kde z toho vychází ta moje knížka a zároveň o tom vím něco, co chci ukázat přímo v tom terénu. Román Sběratel sněhu, který se dotýká budějovického 20. století, tak se zase odehrává v části města, která už je zdemolovaná, takže procházíme dneska tím sídlištěm a ukazujeme se, kde co bylo. A tak různě se odkazuju vlastně i na ty svoje texty. A ono jsem zjistil, že já jako autor bych taky měl těm čtenářům nabízet něco jiného, než jsou ty knížky. To znamená vlastně ty možnosti se vidět a ty možnosti spolu něco zažít. Ať to jsou třeba jenom besedy v knihovnách, anebo tady ty vycházky. Teď právě jsem třeba průvodcem v létě na Buškově hamrou trhových svinů, což je technická funkční památka. A zase je to třeba důvod pro některý lidi tam jet, protože ta prohlídka tam bude trochu jiná, protože zase do toho přináším něco svýho.
1: Je to něco navíc, tak jako třeba řada pořadatelů koncertů dneska pořádá hovory před koncertem nebo po koncertu s těmi interprety, tak tohle je vlastně něco podobného, kdy je možnost se s těmi čtenáři podělit ještě o něco dalšího.
2: A je to taky to pěstování té komunity, která si myslím, že je docela fajn, že pak se vlastně znáte s těmi lidmi, víte, pro koho píšete třeba.
1: Ano, a oni zase přistupují jinak k těm knížkám, protože znají svého autora, to třeba, je určitě velké plus. A rozšiřují své znalosti, protože já jsem se dívala při těch rešerších, že jste tam v nějakém rozhovoru řekl, že vaše dcera jednou řekla, že ví všechno a vy jste oponoval, že vlastně člověk nikdy neví všechno, takže tohle je další možnost.
2: Ale k tomu docházíte s věkem. Já myslím, že v 5 letech si mysleli, že už vím všechno, je vlastně skvělý, ale když v 50 zjistíte, že nevíte nic, tak to je podle mě ještě lepší.
1: Určitě, určitě. No a pojďme se teď věnovat trošku té knížce, která vám vyjde v nakladatelství Vyšehrad. Teď jsem se dívala úplně aktuálně, že by měla být 24. srpna a jmenuje se Vltavice. Tak kam jste zabrousil tentokrát s tím tématem?
2: Vltavice je vesnice, Dolní Vltavice. A Dolní Vltavice existovala a už moc neexistuje, nebo existuje v jiné formě, protože překážela Lipnu. Když se v 50. letech budovala přehrada, tak Dolní Vltavice zanikla prakticky celá, zůstala jenom jedna strana náměstí, která dneska tvoří vlastně, je to pár baráků u vody. A vás vlastně, když si člověk nepromítne ten tehdejší stav, tak ho ani nenapadne, že ty tři domky, co tam jsou, tak jsou vlastně náměstí a náměstí je pod vodou je kostel. A tohle byla věc, která mě tam vždycky fascinovala. Říkal jsem si, že bych právě do tohohle světa chtěl vložit příběh a že bych chtěl propojit víc časových vrstev, což mě vždycky baví. Ten současný, to, když tam vlastně se procházíte anebo tam plavete a jste vlastně v té rekreační oblasti a ten příběh kdysi, a to kdysi je tady v tom případě v roce 1900, kdy tam ještě je naprosto funkční vesnice, skoro až městečko. A já jsem tam pracoval s motivem a příběhem kluka malého 10letého, který je trochu blázen a křičí, že vidí, že okolo něj plavou ryby a oni mu říkají, jak by tady okolo nás mohly plavat ryby, to už je snad jako potopa světa, kdyby teda mu chtěli uvěřit, ale samozřejmě mu nevěří, protože nikoho nenapadne, že tady někdy skutečně může být přehrada.
1: Že za x desítek let vlastně jakoby ta vize se naplní.
2: Se naplní, že skutečně jako u bývalý řeky vlastně ta hladina vystoupá asi o 12 metrů.
1: Takže tam jsou dva vlastně příběhy, které se prolínají a běží paralelně, jeden tedy v té minulosti a jeden v současnosti.
2: Ale souvisí spolu a vy to vlastně jako četbou zjistíte, kde se to protíná. Je to vlastně příběh 60-letý ženy, která se jmenuje Emma, která financuje záchranný výzkum v Lipně, kde jsou potopený ještě pořád, vlastně ta vesnice je tam zalita. Ono to bylo pobořený, ale pořád to tam je. A je tam třeba socha Jana Nepomuckého a ona financuje záchranu té sochy, protože ta socha jí dostane k něčemu, v podstatě jí dovede k odhalení jednoho tajemství. A to tajemství souvisí právě s tím rokem 1900.
1: No tak asi nebudeme prozrazovat nějaké finále té knížky, to bychom udělali špatně. Ty příběhy jsou líčeny z pohledu těch osob, těch dvou.
2: Ano, ano, ano. A je to čistě beletrie, která je založená na mým poměrně poctivým rešeršování té oblasti. Načetl jsem o tom, co šlo, prošel jsem si tam, co šlo. A zároveň, co mě i baví na knížkách Vyšehrad, že jsem měl zase možnost si pozvat k té práci ilustrátora. A ilustrátorem je tady Jaromír 99, což je vlastně jeden z nejpřednějších českých ilustrátorů. A ta knížka je aspoň vizuálně krásná. Jestli je krásná i v té straně písmen, to už potom musí posoudit sám čtenář.
1: To uvidíme velmi brzy, protože, jak jsem říkala, měla by být tedy 24. srpna. Ostatně valná většina těch vašich beletristických knížek vyšla u Vyšehradu, jestli se nepletu.
2: Ano, já jsem začínal u malého nakladatele Picador Books, což je budějický nakladatelství, a od třetí knihy jsem součástí Vyšehradu.
1: Tak těšíme se na tu vaši novou publikaci. Já jsem moc ráda, že jste přijel za námi do Prahy. Mým hostem byl spisovatel pan Jan Štifter. Koukala jsem, že zhruba jedna knížka ročně přibývá. Je to takové tempíčko vaše?
2: V tom tempu beletrie se snažím jednou za dva roky. A pak tam jsou vlastně právě ty odborné texty. Ale román, jakože román, je to po 4 letech.
1: Tak my se těšíme na další vaše počiny. Odkazuji posluchače, ať se podívají i na ten lifestyleový magazín. Mě to velice mile překvapilo, jakou šíři vlastně tam zabíráte od publicistiky až opravdu po i tu historii. Takže bylo to zajímavé počtení, ještě se v tom určitě jak si k tomu vrátím. A panu Štyftrovi děkuji za návštěvu, ať se vám daří. Mějte se hezky.
2: Děkuji, mějte se hezký den.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

to byl nejznámější pochod Julia Fučíka, jeho Vjezd gladiátorů, který jsme si poslechli v podání České filharmonie, tu řídil Gerd Albrecht. My se pomaličku blížíme ke 14. hodině. Po 14. hodině tu bude Darius Milhaud, Johannes Brahms, Georg Friedrich Händel, Amy Marcy Beach či Antonio Vivaldi, tedy spousta krásné hudby. V této hodince se pak ještě můžete těšit na Ampromptu pro violu a klavír Dmitrije Šostakoviče a ještě předtím nám zazní árie z prvního dějství opery Igenoti Giacoma Meyerbeera.

Tak to byla árie z prvního dějství opery Igenoti Giacoma Meyerbeera. My jsme poslouchali živou nahrávku a zpíval jeden z předních operních basistů druhé poloviny 20. století, italský basista Cesare Siepi. Společně s ním nám hrál orchestr Národní akademie svaté Cecilie v Římě, kterou řídil Alberto Erde. Tuto hodinu pak uzavřeme hudbou Dmitrije Šostakoviče. Máme tu jeho impromptu pro violu a klavír. Hrají Nils Menkemeyer a Rostislav Krimer.

0: Tak toto byla skladba Impromptu pro housle, pardon, ne pro housle, ale violu a klavír. Tato vznikla během jednoho dne, kdy Dmitrij Šostakovič, tehdy 24-letý, napsal a věnoval ji violistovi Glazunova kvarteta. Skladba byla v archivu objevena až v roce 2017. My jsme poslouchali živou nahrávku, kde účinkoval violista Nils Menkemeyer a klavírista Rostislav Krimer. Blíží se nám 14. hodina a za malou chvíli už to bude Skaramouš Daria Mioda.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Prázdniny končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.

To byla první věta ze Skaramouše Daria Mioda. Vladimír Jurovský řídil symfonický orchestr Berlínského rozhlasu. Na saxofon hrál Johannes Ernst. S touto skladbou živou a energickou jsme vstoupili do další vysílací hodiny na Radio Klasik Praha. Teď máme 4:14 a před námi je třetí věta z houslové sonáty číslo 3 d-mol Johannesa Brahmse. Protagonisté jsou Itzhak Perlman a Daniel Barenboim.

to byla třetí věta ze sonáty pro housle a klavír číslo 3 D mol Johannesa Brahmse. Na housle hrál Itzhak Perlman, na klavír Daniel Barenboim. Kukačka a Slavík, tak to není setkání při nedělním odpoledni. A nebo proč ne, může to být setkání s hudbou Georga Friedricha Händla. Ten takhle pojmenoval svůj koncert F-dur pro varhany a orchestr. Z tohoto díla zazní druhá věta Allegro. Na varhany hraje Johann Aratore.

Tak to byla druhá věta Allegro z koncertu F-dur číslo 13 s názvem Kukačka a Slavík pro varhany a orchestr. Autorem hudby Georg Friedrich Händel, John Tinch řídil Händlův festivalový komorní orchestr, na varhany hrál Johann Aratore. A my si teď poslechneme hudbu jedné vynikající autorky, pianistky a skladatelky Amy Marcy Beach. Je tu její symfonie E-moll, takzvaná galská, ze které nám zazní třetí věta.

Dozněla třetí věta ze symfonie E-moll, takzvané galské, což je první publikovaná a veřejně provedená symfonie, kterou napsala americká žena. Tou ženou byla pianistka a skladatelka Amy Marcy Beach. Ta jako první v Americe uspěla coby skladatelka orchestrální hudby. My jsme poslouchali její dílo v nahrávce Nashville Symphony Orchestra, které řídil Kenneth Schermerhorn. Máme tu léto, tak to není žádná novinka. To je fakt, který je venku a je to také fakt, který bude znít na Radio Klasik Praha. Je tu čtveroročních období Antonia Vivaldiho a z léta si poslechneme třetí větu. Budeme poslouchat soubor Europa Galante, který řídí Fabio Biondi.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to bylo hudební téma z filmu Tanec z vlky, film z roku 1990. Autorem hudby John Barry a hráli filharmonici města Prahy. My teď pokračujeme španělským tancem Manuela de Falla. Na klavír hrají Sergio Tempio a Karin Lechner.

Potlesk patřil dvojici klavíristů. Sergio Tiempo a Karin Lechner nám zahráli španělský tanec číslo 1 Manuela de Falli. Slavná skladba z druhého dějství jeho opery La vida breve, tedy Krátký život, kterou Manuel de Falli zkomponoval mezi roky 1904 až 1905. A my pokračujeme hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Máme tu arii Lamero Saro Constante z opery Král pastýř. Zpívá sopranistka Eva Urbanová společně s Pražskou komorní filharmonií, kterou řídí Jiří Bělohlávek, houslové solo Bohumil Kotmel.

to byla árie Aminty Lamero Saro Costante z opery Král pastýř, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart a která měla svou premiéru 23. dubna roku 1775 v arcibiskupském paláci v Salzburgu. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii a vedle sopranistky Evy Urbanové jsme ještě poslouchali houslistu Bohumila Kotmela. Za chviličku bude 3:15 a my tu máme kabardínský smyčcový kvartet číslo 2 F-dur, který napsal Sergej Prokofjev. Z tohoto díla si poslechneme třetí větu.

Tak to byla třetí věta Allegro andante molto ze smyčcového kvartetu číslo 2 F-dur, takzvaného kabardinského, který napsal Sergej Prokofjev. My jsme poslouchali nahrávku Pavel Haas Quartet, které hrálo v obsazení Veronika Jarušková, Eva Karová, Pavel Nikl a Petr Jarušek. Poslední skladbou v této vysílací hodině, protože 15. hodina je to už za 10 minut, bude symfonie Ludvíka van Beethovena, a to s číslem 7 A-dur. Z ní si poslechneme druhou větu. Georg Scholty řídí Chicago Symphony Orchestra.

0: Svou 7. symfonii A dur začal Ludwig van Beethoven skládat v roce 1811, když se léčil v Teplických lázních. Je věnována hraběti Morici von Fries a měla premiéru 8. prosince roku 1813 ve Vídni na charitativním koncertu pro vojáky raněné v bitvě u Hanau. My jsme z tohoto díla poslouchali druhou větu, a to v nahrávce Chicago Symphony Orchestra, které řídil Georg Scholty. Za chviličku tu máme 15. hodinu a my se pak podíváme do Paříže. Je tu předehra k operetě Pařížský život Jacquese Offenbacha.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Pět minut po 15. hodině jsme si udělali výlet do Paříže a vzal nás tam Jacques Offenbach se svojí operetou s názvem Pařížský život. K tomuto dílu jsme poslouchali jeho předehru. Hermann Schörchen řídil orchestr Vídeňské státní opery. A ze světa operety přecházíme do světa opery a maličko zpomalíme tempo. Máme tu árii, kterou zpívá nešťastný otec Di Provenza in Mar il Suolo. A opera La Traviata Giuseppe Verdiho zpívá baritonista Simon Kindleside.

Nešťastný otec Giorgio Germon žádá svého syna, aby opustil Violetu a aby se vrátil zpět ke své rodině, na kterou vztahem s ženou pochybné pověsti háže hambu. V postavě George Germona jsme poslouchali baritonistu Simon Kinley-Saida a zněla árie z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Ještě dále jsme tam slyšeli orchestr Mnichovského rozhlasu, který řídil Ulf Schirmer. My pokračujeme dále a máme tu klavírní koncert D-dur pro levou ruku a orchestr Maurice Ravela. Z tohoto díla si poslechneme třetí větu. Hraje budapešský festivalový orchestr, který řídí Ivan Fischer, na klavír Zoltán Kočiš.

Klavírní koncert pro levou ruku D-dur od Maurice Ravela je slavné jednověté dílo z let 1929 až 30. A skladbu si objednal rakouský virtuos Paul Wittgenstein, který přišel o pravou ruku v první světové válce. A Ravel vytvořil tak velmi technicky náročnou a také temněji laděnou skladbu, ale zní tak plně, jako by ji hrály ruce obě dvě. My jsme z tohoto díla poslouchali třetí větu, a na klavír hrál Zoltán Kočiš, Ivan Fischer pak řídil Budapešský festivalový orchestr. Teď tu máme Pozdrav lásky, skladba Edvarda Elgara, Rozpopl řídí Londýnský festivalový orchestr.

Zástupní dárky tak mohou mít mnoho variant a mnoho podob, ale uznejte, dámy, když vám muž napíše skladbu jako dárek k zásnubám, tak na to se nedá říct nic jiného než ano. A přesně to udělal Edward Elgar, který napsal pozdrav lásky jako zástupní dárek pro svou budoucí ženu Caroline Alice Roberts. Slavná hudební skladba Pozdrav lásky z roku 1888. My jsme ji poslouchali v podání londýnského festivalového orchestru, který řídil Rozpopl. A před námi je teď klavírní trio číslo 3 F-moll Antonína Dvořáka. Budeme poslouchat druhou větu a hraje nám Guarneri Trio Praha.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
2: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla hudba z filmu, který získal Oscara za střih zvukových efektů a dvě nominace na tuto cenu, a to za hudbu a zvuk. Jsme v roce 1989, kdy takto byl oceněn Indiana Jones a poslední křížová výprava. Samozřejmě jak jinak než s hudbou Johna Williamse. Je 5 minut po 16:30 a my tu máme Izoldinu smrt z lásky z opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera.

Tak to byla Izoldina, Smrt z lásky, slavné Liebestod z opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera. Andrés Orozco Estrada řídil frankfurtský rozhlasový orchestr. A před námi je nyní čtvrtá věta z triové sonáty G-moll Georga Friedricha Händla. Charles Medlem řídí London Baroque.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z triové sonaty G-moll Georga Friedricha Händla. Charles Medlem řídil London Barok. My se blížíme pomalu lehce k podvečeru a tak se pojďme podívat, čím si můžete v neděli s datem 23. srpna zpříjemnit dnešní večer. V 19 hodin tu máme premiéru pořadu Švédský stůl. Můj kolega Stanislav Předota vám představí skladby Armana Wolf Ferrariho, Koncertina pro dechy, 3 neoklasicistní koncertina pro hoboj, fagot a anglický roh. Pak ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes za klavír usedne Jan Bartoš, aby vám zahrál sonáty Ludvíka van Beethovena. A ve 22 hodin je tu pořad na osobní notu. Já jsem si pro tentokrát povídala s skladatelem, s dirigentem, klavíristou, ale i malířem Janem Kučerou. Ten patří mezi naše nejvšestrannější české umělce. A pokud byste měli už jiné plány na dnešní večer, ale neradi byste o tyto pořady přišli, pak mám pro vás dobrou zprávu, kterou vy ale stejně už určitě víte. Všechny pořady můžete poslouchat na různých podcastových aplikacích anebo přímo také z našich webových stránek. Tak to byla pozvánka k dnešnímu večeru. Teď máme minutku po 3:15 a je tu tanec koslivců Camille Saint-Saëns.

byla známá symfonická báseň Tanec kostlivců, kterou napsal francouzský hudební skladatel Camille Saint-Saëns v roce 1874. Skladba popisuje starou pověst o půlnoci, kdy smrt budí kostlivce k tanci. My jsme poslouchali nahrávku symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Keith Clark. Tan salut, tak to je píseň, kterou napsal Michal Nejtek, současný český skladatel, a zhudebnil ji pro ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble.

0: Současný český skladatel Michal Nejtek zhudebnil pro ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble texty středověkých okcitánských trubadůrek žen. A my jsme poslouchali píseň Tanz Salut, zpívala v sólovém partu Barbora Kabátková, na nickel harpu hrál Marco Ambrosini, na dulcimer Margit Ibelacker, Katalína Vicens Organetto a na perkuse Martin Novák. A poslouchali jsme tedy zpěvačky Tiburtina Ensemble. Za chviličku se dozvíte, co zajímavého vám na švédský stůl předloží můj kolega Stanislav Předota. A pak už tu bude 16. hodina a my budeme pokračovat hudbou Izáka Albeníze.
1: Klasik Praha.
2: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Hermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino. Umění pravého italského gelata.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
3: Ladíte Klasik Praha.

6 minut po 16. hodině jsme se vydali do přístavu, a to tak díky svitě Iberia Isaaca Albanese. Eduardo Mata řídil Dallaský symfonický orchestr. A teď tu máme klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. Ten s pořadovým číslem 1, Fismol, z něhož si poslechneme druhou větu. Na klavír hraje Daniel Trifonov.

To byla druhá věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Fismol Sergeje Rachmaninova. Janik Nezsegen řídil The Philadelphia Orchestra, na klavír hrál Daniel Trifonov. A místo klavíru tu teď budeme mít violončelo. Koncertní forma ale zůstává. Je to hudba Luigi Boccheriniho a jeho koncert pro violončelo a orchestr B-dur, ze kterého si poslechneme první větu.

Poslouchali jsme první větu z koncertu pro violončelo a orchestr B-dur Luigi Boccheriniho. Peter Breiner řídil kapelu Istropolitánu, na violončelo hrál Ludovít Kanta. Teď je 8 minut do půl páté a tento čas, nebo podstatnou část z něj nám vyplní hudba z filmu Piano.

0: Klasik Praha.
1: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slovanské tance od Antonína Dvořáka, tak to je slavný cyklus 16 hudebních skladeb, které vznikly ve dvou řadách. Autor je původně psal pro klavír pro 4 ruce, ale později sám je upravil pro velký symfonický orchestr. My jsme poslouchali Skočnou, slovanský tanec z první řady číslo 7 C-moll. Hrál nám symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, který řídil Vladimír Válek. A pojďme teď do doby barokní. Máme tu druhou větu z koncertu pro dvoje housle, smyčce a basokontinuo D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Hrají nám mutr s virtuózy, které řídí Mahan Esfahany, a na housle pak Anne-Sophie Mutter a Ye Eun Choi.

Dozněla nám druhá věta Largo Manon Tanto z koncertu pro dvoje housle, smyčce a basso continuo d-moll Johanna Sebastiana Bacha. Mahanes Fahany řídil Mutter s virtuózy a na housle hráli Anne-Sophie Mutter a Yeeun Choi. Další skladbou pak bude první věta ze symfonie číslo 4, takzvané italské A-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jiří Bělohlávek řídí Pražskou komorní filharmonii. Thank you.

Přestože byla dokončena v Berlíně, je inspirovaná italskou přírodou a atmosférou. To je symfonie číslo 4 a dur slavné orchestrální dílo, které zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy. A inspiroval se svou cestou po slunné Itálii. Jeho italská symfonie, ze které jsme poslouchali první větu Allegro Vivace, a to v nahrávce Pražské komorní filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. La Romance d'Ariel, tak to je píseň Clauda Debussyho, kterou nám zaspívá sopranistka Julie Rosé.

La Romance d'Ariel, tedy píseň Arielova píseň, na slova Paula Bourgeta. Ariel a Miranda jsou postavy ze divadelní hry Williama Shakespearea Bouře a zhudebnil tuto píseň Claude Debussy. My jsme poslouchali nádherný hlas mladé sopranistky Julie Rose, kterou na klavír doprovodila Susan Manoff. Tuto hodinku na Rádio Klasik Praha pak uzavřeme raným dílem Leoše Janáčka. Je tu jeho Svita pro smyčce z roku 1877. Leoš Janáček ji napsal ještě jako student, ale je tam už znát jeho osobitý rukopis. Poslechneme si čtvrtou větu.

0: Tak to byla čtvrtá věta ze Svity pro smyčce Leoše Janáčka. Gudny Emilsen řídil soubor Kamerata Bohemika Prague. Před námi je 17. hodina, to už bude za minutku a budeme pokračovat hudbou Dmitrije Šostakoviče, bude tu malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta či árie Carmen ze stejnojmenné opery George Bizeta.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Minutku po 17. hodině jsme poslouchali fugu číslo 2 z díla, které nese název Tři fugy pro klavír. Napsal ji Dmitrij Šostakovič a na klavír hrál Daniil Trifonov. Klavír je také v hlavní roli našeho dnešního podvečerního koncertu, který začíná tradičně jako každý den ve 20 hodin a dnes si můžete vychutnat tři sonáty Ludvíka van Beethovena. Jan Bartoš vám zahraje sonátu pro klavír číslo 3 C-dur, pak číslo 9 E-dur a nebo známou apasionátu číslo 23 F-mol. Tak to bylo nahlédnutí do večerního vysílání. A teď tu máme malou noční hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Z tohoto díla si poslechneme čtvrtou větu Rondo Allegro. Charles Mekeras řídí Pražský komorní orchestr.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Charles Mekeras řídil Pražský komorní orchestr. A teď vás vezmu před brány Segidíly, Prederom Pad Seví, tak to je árie z opery Carmen, kdy Carmen svádí Dona Joseho, poté co jí spoutal, aby a uvěznil je a hlídá ji. Ale Carmen se nedá a my tu máme Carmen, mezzosopranistku Evu Zajčík.

Arie Carmen z prvního dějství stejnojmenné opery. Poslouchali jsme francouzskou mezzosopranistku, laureátku soutěže Královny Alžběty z roku 2018, Evu Zajčik. Ukázka pak pochází z alba Rebel, které vyšlo na jaře loňského roku jako podsta legendární mezzosopranistce Céleste Ingalls-Marie, což byla první představitelka Carmen v historii. Pierre de Musso řídil Orchestre National de Lille a jak už jsem říkala, zpívala mezzosopranistka Eva Zajčik. Na Radio Klasik Praha je teď pro vás připraveno finále, třetí věta z klavírního tria G-moll Bedřicha Smetany. Posloucháme Dvořákovo trio ve složení Ivo Kahánek, Jan Fischer a Tomáš Jamník.

Tak to bylo rázné finále, však také má ve svém předpisu presto. Třetí věta z klavírního tria G-moll Bedřicha Smetany. Hrálo nám Dvořákovo trio ve složení Ivo Kahánek, Jan Fischer a Tomáš Jamník. Maria Kron, tak to je skladba Krištofa Haranta, kterou si poslechneme v podání souboru Kapela Mariana.

Doznělo pětihlasé mariánské moteto v němčině, které nese název Maria Kron a napsal jej Krištof Harant z Polžic a Bezdružic a Pán na Pecce. Český renesanční šlechtic, skladatel, politik, spisovatel a také cestovatel a bohužel jeden ze 27 českých pánů popravených po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. My jsme poslouchali kapelu Mariánu, kterou řídil Vojtěch Semerád a byla to ukázka z jejich alba Pilgrim Age z roku 2024, které natočili společně soubory kapela Mariána a blízkovýchodní ansámbl Konstantinopl. Dramaturgie alba je pak inspirována cestou Krištofa

0: Tak to byla hudba z animovaného filmu o zvířátkách z roku 2009 od režiséra Wese Andersona, kde hlavní postavy lišek namluvili George Clooney a Meryl Streepová. Fantastický pan lišák. Film z roku 2009. A za hudbu k tomuto filmu byl Alexandre Desplat nominovaný na Oscara. My jsme poslouchali Orchestre de Paris, který řídil sám autor.
1: Klasik Praha. Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou

0: 14 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Večerní hymnus k oslavě země, tak to byla improvizace na hudbu Henryho Purcella z pera Henryho Purcella, ale především souboru L'Arpeggiata, který nám hrál se svou uměleckou vedoucí Kristinou Pluhar a zpíval kontratenorista Filip Žarusky. Teď tu máme hudbu Bohuslava Martinů, třetí věta z jeho klavírního tria číslo 2 D-moll. Hraje nám Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová, Jana Vonášková-Nováková a Jan Páleníček.

Poslouchali jsme vrcholné komorní dílo Bohuslava Martinů, klavírní trio číslo 2 d-mol, které zkomponoval v roce 1950. Z něj nám zněla třetí věta Allegro, a to v nahrávce Smetanova tria, které hrálo ve složení klavír Jitka Čechová, housle Jana Vonášková-Nováková, violončelo Jan Páleníček. A teď nás na Radio Klasik Praha čeká poem Zdeňka Fibicha. Karel Bělohoubek řídí Českou komorní filharmonii, na hoboj hraje Zdeněk Adam.

Tak to byl poem Zdeňka Fibicha, známá skladba, kterou nám zahrála Česká komorní filharmonie. Tu řídil Karel Bělohoubek a na hoboj hrál Zdeněk Adam. Pojďme si ještě říci, co nás na Radio Klasik Praha čeká dnes večer. V 19 hodin premiéra pořadu Švédský stůl, to už je za hodinku a 15 minut. Stanislav Předota vám přinese 3 neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh Ermana Wolf Ferrariho. Ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes sonáty pro klavír Ludvíka van Beethovena a Jan Bartoš. A ve 22 hodin pořad na osobní notu. Pro tentokrát si budu povídat s Janem Kučerou, skladatelem, dirigentem, klavíristou, ale i malířem. To byl program pro dnešní večer a teď tu máme první větu z koncertu C-dur pro housle, smyčcový orchestr a varhany ve stylu Antonia Vivaldiho.

Tak to byla první věta z koncertu C-dur pro housle, smyčcový orchestr a varhany ve stylu Antonia Vivaldiho. Hudbu napsal Fritz Kreisler a hráli nám Orpheus Chamber Orchestra na housle Gil Schacham. Adios Nonino, tak to je skladba, která je dnes poslední v dnešním moderovaném odpoledním vysílání. Skladba Astora Piazzolly, kterou napsal ve smutku po svém tatínkovi. Na housle hraje Letizia Moreno a adios naši milí posluchači, od mikrofonu říká Mirka Časarová.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Vážení posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl. Dnes jsem připravil seznámení se třemi koncertíny pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Skladatel se narodil roku 1876 v Benátkách italské matce a německému otci. V křestním listu byl zapsán jako Hermann Friedrich Wolf. Jméno Friedrich později vypustil, Hermana změnil na italskou podobu Ermano a aby jeho příjmení nepůsobilo v italském prostředí příliš cizorodě, připojil k němu v 19 letech rodné jméno matky, stal se z něho Wolf Ferrari. Jeho otec August Wolf byl respektovaným malířem, vynikl zvláště jako kopista benátských malířů 16. století. Přestože syn projevoval hudební talent od mládí, chtěl být po otcově vzoru také malířem. Studoval malířství v Římě a v Mnichově a teprve tam se rozhodl, že svou hudební hřivnu nenechá zakrnět a zapsal se na mnichovskou konzervatoř. Školu sice nedokončil, ale po návratu do Benátek přijal místo sbormistra a začal komponovat. Krátce poté se stal profesorem skladby a po několika letech i ředitelem benátské konzervatoře. Jeho první opera Cenerentola, Popelka, byla uvedena roku 1900 v Benátkách, tomu bylo 24 let. Na náročné benátské publikum jeho debut moc nezapůsobil, ale následná premiéra v Brémách se setkala s velkým úspěchem. Wolf Ferrari si z toho vzal ponaučení. Od té doby využíval své napůl německé kořeny a opery uváděl vždy nejdříve v Německu. Když se tam setkali s úspěchem, pak byly jako osvědčené tituly mnohem lépe přijímány i v Itálii. Nebyl žádným hudebním novátorem. Mohli bychom ho označit spíše za eklektika, ale pro opery vybíral veselé či pohádkové náměty, například podle Karla Goldoniho, Moliéra nebo Charlese Perrolta. Díky tomu byly jeho opery velmi oblíbené. Do první světové války patřily mezi nejhranější na světě. Světová válka ho jako polovičního Itala a polovičního Němce velmi poznamenala, protože tyto dva státy se ocitly na opačných stranách fronty. Wolf Ferrari se proto uchýlil do neutrálního Švýcarska a celková neblahá situace se promítla i do jeho díla, v němž se začalo objevovat více melancholických i dramatických poloh. V roce 1939 se stal profesorem kompozice v Salzburku a pak se vrátil do rodných Benátek, kde zemřel v roce 1948 ve 72 letech. Na CD, které vám dnes chci představit, je skladatelova tvorba koncertní, díla z pozdního tvůrčího období let 1932 až 1947. Jedná se o tři koncertína pro komorní orchestr s různými sólovými dechovými nástroji, hobojem, fagotem a anglickým rohem. Všechny tři skladby mají čtyři věty a shodnou strukturu. Pomalý úvod, svižné skerco, lyrickou pomalou větu a elegantně hybné finále. Všechna tři díla jsou příjemně odlehčená, vzdušná a transparentní, zakořeněná v neoklasicistní tradici. Nahrávku pořídil Orchestra Sinfonica di Roma a dirigoval Francesco La Vecchia. Nejstarší skladbou na CD jeho bojové koncertino A dur opus 15 s názvem Idilio, Idyla, které vzniklo roku 1932. Je to velmi oblíbená skladba, a to jak pro interprety, tak i pro posluchače. Pro úvodní větu je charakteristický synkopovaný rytmus. Po druhé skercové větě si pak poslechneme až závěrečné rondo, hudbu vyloženě veselou. Hraje Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia, solistou na hoboji je Andrea Tenaglia.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsou tématem tři koncertína pro sólové dechové nástroje a komorní orchestr od Ermana Wolf Ferrariho. Poslouchali jsme idylio, idylu, pro hoboj hrál hoboista Andrea Tenalia. Rok po hobojovém koncertínu, tedy roku 1933, vznikla suita koncertino pro fagot F-dur opus 16. Umožňuje nám seznámit se s různými výrazovými možnostmi tohoto nástroje. Druhá věta je nadepsána strimpelata, v překladu vybrnkaná. Smyčcové nástroje používají pizzicato a fagot tento styl v interpretaci také napodobuje. Navazující třetí věta poskytuje kontrast a ukazuje romantickou polohu fagotu v zasněném kantábile. Solistou na fagot je Giuseppe Ciabocchi, doprovází Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco Lavecchia.

Fagotista Giuseppe Ciabocchi přednesl druhou a třetí větu ze svity Koncertina F-dur od Ermana Wolf Ferrariho. Na všech jeho třech koncertínech je velmi výrazně poznat, že tento autor byl rozeným operním skladatelem. Solové nástroje zde především zpívají, melodie jsou zde vedeny téměř vokálně. Platí to i pro koncertino As dur pro anglický roh, opus 34, z roku 1947. Je to dílo vyrovnané, nálada je poklidně optimistická a krásný zvuk anglického rohu probouzí až pastorální atmosféru. První větou je hravé preludium. Druhou větou je capriccio, což v překladu znamená rozmar, vrtoch, své vole. Capriccia bývají skladby živé. Tato věta začíná a končí až dramaticky vyostřeným tématem, do něhož je ale doprostřed vložena kontrastně melancholická pasáž. Po třetí zpěvné a mírně nostalgické větě adagio uzavírá koncertino finále, bezstarostné, hravé a radostné, ale s dramatičtější střední částí. Toto koncertino je opravdový hudební klenot. Na anglický roh hraje William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma diriguje Francesco Lavecchia.

0: Vyslechli jsme koncertino As dur pro anglický roh opus 34. Solistou byl William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma dirigoval Francesco La Vecchia. Tím pro dnešek končí pořad Švédský stůl, jenž přinesl tři koncertina pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Pořad pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Posloucháte Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoly, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto@poli.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
8: Dnes večer na Klasik Praha zazní tři z klavírních sonát Ludvíka van Beethovena v podání předního českého klavíristy Jana Bartoše. Svým mozartovským debutem s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem, tedy nahrávkou hudebního vydavatelství Suprafon z roku 2017, na sebe Jan Bartoš upoutal značnou pozornost mezinárodní kritiky. Jeho vzácná a recenzenty vysoce ceněná schopnost propojení promyšlené architektury s hlubokou emocionalitou díla se v ještě bohatší míře ukazuje právě v jeho pojetí Beethovena. Dnes večer nám Jan Bartoš zahraje nejprve Beethovenovu sonátu číslo 3 C-dur opus 2 číslo 3, rané autorovo dílo, které ovšem patřilo k jeho oblíbeným a sám je často uváděl na svých koncertech. Poté zazní sonáta číslo 9 E-dur opus 14 číslo 1, která vznikla v posledních letech 18. století. V této skladbě Beethoven transformuje a stylizuje klavír do smyčcového kvarteta. Hned v úvodních tónech slyšíme nástupy čtyř smyčcových nástrojů, které postupně přejímají jeden motiv. O tři roky později Beethoven skutečně dílo přepracoval pro smyčcové kvarteto a transponoval do F-dur. Na závěr dnešního koncertu bez smokingu zazní sonáta číslo 23 F-moll opus 57 a pasionáta, skladba, která přináší vyhrocené drama a nespoutané emoce. Sám autor ji považoval za své nejlepší klavírní dílo, které do té doby zkomponoval. Spisovatel Romain Rolland chápal apasionátu jako vyvrcholení Beethovenových snah, nazývá ji Mont Blancem, tyčícím se nad Alpami. Věřím tedy, že nám dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha přinese mimořádný hudební zážitek, a to nejen díky samotné hudbě velkého hudebního génia, ale i díky bravurně virtuóznímu a hluboce přemýšlivému muzikantství interpreta této nahrávky, jímž je, jak už bylo řečeno, klavírista Jan Bartoš.
7: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

Máte naladěno rádio Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači, jste na těch správných vlnách a v ten správný čas, protože začíná pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Kdybych měla vybrat jenom jedno slovo, které charakterizuje mého dnešního hosta, tak to asi bude všestrannost. Pohybuje se samozřejmě v hudební oblasti, ale je v ní velmi rozkročený do všech možných stran. Je to dirigent, skladatel, klavírista. Jako skladatel má na svém kontě symfonie, opery, koncerty, scénickou i komorní hudbu, balet, ale také filmovou hudbu. Jako dirigent spolupracuje s předními orchestry a pokud se nepletu, tak i skvěle maluje. Dnes se mnou ve studiu sedí renesanční člověk Jan Kučera. Honzo, vítej.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Honzo, kým se cítíš nejvíc?
1: No, jako těch inspirací, Mirko, nebudu přestírat, že se neznáme, že si tykáme, protože jsme spolu taky dělali několik projektů, tak já si myslím, že se všechny hezky doplňují. A to je to, co mám já rád, vždycky si odskočit do toho světa skladatelského, do světa dirigentského. Snažím se udržovat i jako klavírista, jak jsi zmínila, protože to je můj nástroj, na který hraju v podstatě od dětství, od 3 let. Tak všechno tohleto se navzájem inspiruje a ovlivňuje.
0: Když skládáš, přináší ti to třeba stejné pocity, jako když diriguješ, nebo je to tam jiné?
1: No, já bych řekl, že oba dva ty obory jsou docela asociální, že dirigent je sám, skladatel je taky sám. Dirigent jede na zkoušet nějaký program, je na hotelu sám, dopoledne je zkouška, odpoledne jsem vždycky využíval nebo využívám na tom hotelu právě ke psaní, protože je potřeba ten čas využít. No a když mám teda komponovat sám, tak skutečně si ten den naplánuji, takže prostě v 8 vstanu a začnu psát a někdy najednou je půlnoc a ani nevím, jak se to stalo, protože je tam jakýsi eifr nebo taková vášeň prostě, že zapomenu na čas a je potřeba to prostě vysedět, vezme si to hodně času.
0: A vyhovuje ti to být sám? Jsi spíš samotářský typ nebo jsi společenský?
1: Já jsem, můžu říct, společenský typ, samozřejmě mám rád lidi, mám rád život, muzikanty, herce, prostě to je potřeba samozřejmě kompenzovat. No právě to je ten čas strávený o samotě mnoha dní a mnoha hodin, tak je potřeba na ten život opravdový nezapomínat.
0: A dokážeš si ho užít, ten opravdový život?
1: No samozřejmě. A samozřejmě je to tak, že potom je to krásná taková odměna za to, když ta hudba zazní s kolegy živě, to na pódiu zahrajeme a třeba to i hrají rádi, tak to je samozřejmě skladatel v 7. nebi. A když se to líbí i lidem a dají mi to třeba najevo, no tak to je, co si víc přát, to je nejhezčí odměna.
0: Pojďme teda začít rovnou poznat Jana Kučeru takového, jaký se neprezentuje neustále na pódiích nebo ve svých skladbách. Jak odpočíváš nejraději?
1: No bude to znít možná banálně, ale prostě ta muzika mě naplňuje pořád. Já to beru i jako svého koníčka. A prostě to je, myslím, že největší štěstí, když nedělá něco, co nebere jako práci nebo zaměstnání. Já to takhle skutečně mám a jako snažím se samozřejmě nějak relaxovat, malinko třeba sportovat, ale tam jsou velké rezervy. Ale opravdu ta muzika mě naplňuje od rána do večera a řekl bych, že s přibývajícím věkem ta vášeň se ještě stupňuje, že skutečně se dokážu, řekl bych, víc a víc dojmout hudbou, kterou slyším a užít si ji jako posluchač, jako třeba řadový posluchač. Nesnažím se jí za každou cenu analyzovat jako dirigent nebo skladatel. Nechat to na sebe zapůsobit prostě.
0: My jsme si v úvodu pouštěli první větu ze tvé první symfonie, kde vznikl popud napsat symfonii. Bylo to na zakázku, anebo to byla třeba tvoje touha stvořit takovýto typ díla?
1: Tohle zrovna byla skladba, kterou jsem nepsal na zakázku. Psal jsem si ji docela dlouhou dobu takzvaně do šuplíku. A potom, když přišel covid, tady je ta nešťastná doba, tak jsem měl vlastně dost času ji dokončit. Takže tam jsem ji dopsal a je to jakási podsta mému rodnému kraji, protože má podtitul Šumavská a je, řekl bych, bytostně programní. Každá ta věta popisuje nějaký konkrétní, buď můj zážitek z dětství, nebo konkrétní místo na Šumavě. A možná, že i třeba pro posluchače by bylo zajímavé si poslechnout tu, nebo přečíst tu anotaci, kterou jsem k té jednotlivé větě napsal. Lze to dohledat. Prostě ta hudba v tomto případě popisuje nějakou konkrétní situaci nebo děj.
0: My jsme poslouchali v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který si ty dirigoval, první větu, která se jmenuje Šumava umírající a romantická. Tak co v této větě umíralo a bylo romantické?
1: Tato věta je jaksi volně podle Josefa Váchala, což byl samozřejmě spisovatel, malíř, který měl k Šumavě krásný vztah a vytvořil knihu, která se takhle jmenuje. Takže já jsem si tady ten název od něj vypůjčil. Je to jakási podsta nebo reminiscence na tuhletu jeho tvorbu váchalovskou, kdy ta Šumava je taková stará, pradávná, pralesní, trošku strašidelná a ten Váchal to v těch obrazech má. Když se na ty obrázky podíváte, tak oni jsou tam to vždycky z toho křoví vystupuje nějaké strašidlo třeba, je to velice magické, bych řekl. Takže to je taková ta stará, starobylá Šumava, v podstatě bez lidí, v podstatě to je jenom ta příroda.
0: Tak pojďme teď k další tvé hudbě. Máme tu první větu z klavírního koncertu. Opět Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ale Jan Kučera ne co by dirigent, ale co by klavírista.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla první věta z klavírního koncertu, který napsal Jan Kučera, ten se také chopil klavírního partu. Společně s ním jsme poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který dirigoval Tomáš Brauner. Honzo, napsal jsi to schválně těžký?
1: Řekl bych, Mirko, naopak. Napsal jsem si to tak, aby se mi to dobře hrálo. A já přiznávám, že skutečně nedosahuju virtuozity typu Lukáše Vondráčka geniálního, který by tady ten koncert zahrál prostě v podstatě z listu. Já jsem chtěl prostě si to zahrát sám z toho důvodu, že nechci zanedbávat klavír, tak jsem poprosil svého milého kolegu Tomáše Braunera, se kterým se známe strašně dlouho ještě od konzervatoře, a ten to skvěle natočil. Tak já jsem samozřejmě s určitým ostychem předstoupil za ten klavír před kolegy ze Sočru, se kterými se taky znám strašně dlouho, a děkuji jim tímto za trpělivost. Tak občas jsme stříhali, protože přece jenom jako hrát na klavíry potřeba fakt na to cvičit, a potom už třeba při páté, šesté, jaksi klapce nebo červené, když natáčíme, tak už ty síly ubývají. Vlastně nemám prostě tu rutinu, jako mají virtuózové, tak nějakým způsobem se nám to snad podařilo natočit. Já si myslím, že ten koncert je takový hravý, rozverný. To byla moje představa.
0: Pojďme teď na chviličku k Janu Kučerovi jako skladateli, protože je spousta věcí, které by mě zajímaly. Ty jsi říkal, že to musíš vysedět. Takže to není tak, že by tě pán Bůh najednou obdařil nějakou myšlenkou, nějakou inspirací, nějakým nápadem. Ne, prostě si fakt sedneš k tomu stolu nebo k počítači, nebo nevím, jak pracuješ, a opravdu se to začne rodit, když začneš pracovat?
1: No, ono to je taková hezká romantická představa, že ty skladatelé mají můzy a že to k ním přijde ze zhora a mluví odkud. Ano, do určité míry jsou tam věci, které jsou nevysvětlitelné, kdy prostě něco nám jako přijde, nějaký motiv. Já třeba mám takový systém, že jdu po ulici a třeba fakt se nějaký motivek se mi tam objeví někde, tak si to hned natočím na telefon, abych ho nezapomněl, ale potom samozřejmě s tím motivkem je potřeba pracovat a skutečně ho rozvinout, aby třeba to dalo dohromady nějakou smysluplnou větu. Samozřejmě je pěkné, když mám zakázku nebo objednávku na tu skladbu, ať už třeba na balet nebo na operu, a už vím konkrétně, jakou situaci třeba tou hudbou mám vystihnout. Což je vždycky dobře, když spolupracuji s choreografem, který má třeba představu, co se tam přesně odehrává, a dá mi jakýsi návod, jakési libreto, že teď potřebuju třeba 3 minuty souboj mušketýrů, řeknu. Tak to už se mi vlastně dobře potom naplňuje, že nemůžu jako jenom tak fantazírovat, psát si cokoliv, ale ctít to libreto. Tak to je hezký návod. To je stejně taková hudba k filmu třeba.
0: Přichází třeba nejprve ta melodie, nebo přichází už nějaký, že to píšeš pro konkrétní nástroje, které třeba zrovna vystihnou tu situaci?
1: Řekl bych všechno dohromady a strašně rád vidím za těmi konkrétními nástroji konkrétní lidi a pokud možno své přátele, protože je jich spousta okolo mě, k mé velké radosti, virtuózů svého nástroje. Takže už když píšu tu kuličku, já píšu všecko v ruce, jsem taky trošku staromódní, nepracuji s počítačem, tak už za tou notou vidím toho konkrétního přítele, který to bude hrát. Tak to je hrozně inspirativní.
0: To znamená, že pak tvoje rukopisy někdo přepisuje třeba jako do počítačů,
1: ano,
0: a takhle?
1: Ano, já mám notografa vynikajícího Matěje Vodu, kterému pošlu skeny, on mi potom posílá už hotové noty ke korekturám, je potřeba už to jako doladit technicky, a mě to takhle prostě vyhovuje. Je to svým způsobem dobré soustředění, ten papír a tuška pro mě.
0: Píšeš vždycky na stejném místě, třeba já nevím, doma u stolu, máš své místo, anebo můžeš psát i na těch hotelích právě, nebo třeba, já nevím, v restauraci?
1: No, potřebu k tomu samozřejmě klid, to je určitě, asi ta pracovna moje je ta nejzásadnější, ale samozřejmě potom, když už třeba tu skladbu mám načrtnutou nějakým klavírním, řekněme, výtahu, a mám ji pak instrumentovat pro symfonický orchestr, tak to už je taková trošku víc technická práce, než ta jaksi tvůrčí, skladatelská. Samozřejmě i při té orchestraci tam přibývají protihlasy a hraju si s barvama nástrojů a tak dále, ale už mám ten návod, už mám jakousi skicu, tak na to už vlastně nepotřebuji až takový klid.
0: Pojďme si tedy teď poslechnout opět nějakou tvoji hudbu. Máme tu tvůj houslový koncert, na housle hraje David Pokorný a společně s Davidem Pokorným posloucháme Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vše diriguje Jan Kučera.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla třetí věta z houslového koncertu, který napsal můj dnešní host. Tím je skladatel, dirigent, klavírista, prostě renesanční člověk Jan Kučera. Na housle hrál David Pokorný a s Davidem Pokorným jsme ještě poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, vše pod taktovkou Jana Kučery. Honzo, dalo by se říci, který žánr píšeš nejraději? Máš něco svého oblíbeného?
1: No, ono se to, ty žánry, tak v mém případě trošku tak prolínají, míchají. Samozřejmě budu psát trošku v jiném žánru hudbu pro filmovou detektivku a jiná hudba bude pro, řekněme, dětské představení nebo pro divadlo, které má být rodinného charakteru. Třeba jako jsme teď dělali nedávno v Národním divadle Barona Prášila. Tohleto představení samozřejmě všechny zvu, ačkoliv je vyprodané teď k mé velké radosti, ale myslím, že v další sezóně už zase ty lístky budou. Tak tam se ty, zrovna tady v tom konkrétním představení, se ty styly docela míchají. Je tam i hudba, řekněme, taková postromantická, kterou mám nejradši. Samozřejmě využívám ty prvky 20. století, všech těch skladatelů, které miluju. Ono se to prostě navzájem tak všecko ovlivňuje a navazuje. Myslím si, že říkal bych tomu plagiátorství, nebo že člověk někoho vykrádá, ale řekl bych, že chytří skladatelé všichni si brali to nejlepší z těch velkých mistrů, kteří byli před ním. A já se za to nestydím se hlásit k těm mistrům, který miluju a který jako uvádím i jako dirigent samozřejmě, takže potřeba ty partitury znát do poslední noty. A takže žánry, nevyhýbám se žádným žánrům. Mám rád jazz, mám rád i do jisté míry folklor, prostě všechno tam lze vystupovat.
0: Já na tobě nesmírně obdivuju, že i ty té nejmenší formě dáš tu největší péči. Já mám totiž s tebou spojenou krásnou vzpomínku. Jela jsem se svým kolegou autem a on mi říkal, a teď tě něco pustím. A zazněla, a kam jde cesta.
1: Aha.
0: A to bylo moje první setkání s tebou a já jsem mu říkala, Ježišmarja, to je něco tak překrásného, to mi musí zahrát někdo na pohřbu. A kolega říká, víš, a to je vlastně jenom taková v uvozovkách obyčejná písnička, scénická hudba k jedné divadelní hře a naspíval to Adam Plachetka, aha, fantasticky nahrál to Epoch Quartet a Adam Plachetka už si to tu vybral jako skladbu, už to tady pouštěl, Dan Klánský mi to pouštěl, takže prostě je to vlastně malá píseň, ale pro mě nabrala gigantických rozměrů.

0: Tak to mám radost, děkuji za kompliment. Skutečně to byla původně písnička pro divadelní představení Jepes v Ršku, které jsem psal pro divadlo Na Jezerce, se kterým taky spolupracuji už mnoho let. Už jsem tam dělal asi 10 nebo 11 scénických hudeb v průběhu těch let. S Honzou Ručínským velmi rád spolupracuju a vždycky v tom představení byla třeba nějaká písnička. Tak tady to zpíval toho Jepého Radek Holub tehdy a říkal, no, když se dozvěděl, že to má zpívat po něm Adam Plachetka, tak říkal, tak mu pošli tu referenční nahrávku, ať ví, jak se to má zpívat. Tak to já mám rád, že se ti líbí. Ona je opravdu dojemná, ten text je dojemný a jsem rád, že jsem tou hudbou mohl textu posloužit.
1: Ano, to si řekl moc krásně, protože mám pocit, že u tebe v hudbě postrádám, a to v dobrém slova smyslu, takové to ego. Protože hudbě by se opravdu mělo často sloužit. Jaký je tvůj názor na to?
0: Děkuji opět, že to říkáš. Já se snažím myslet na posluchače. Nezastírám to. Jsou skladatelé, kteří říkají, že jim to jedno, jestli se to lidem líbí nebo ne, a píšou si pro sebe. Já jim to do jisté míry nevěřím, protože každý toužíme po úspěchu a aby naše práce byla vidět. Takže to mi přijde občas trošku nabubřelé, nebudu nikoho jmenovat, ale prostě ty hlasy občas lze zaznamenat. Já se snažím o to, aby ta hudba byla sdělná. Prostě to je, myslím, asi to slovo, které to vystihuje nejvíc, aby nebyla příliš přeintelektualizovaná. Hudba má tu moc právě, aby nás přenesla do nějakých jiných světů, než jenom do toho, který žijeme my, a dala prostor fantazii. A tak to si myslím, že je jeden z úkolů hudby.
1: Ty jsi i častým autorem filmové hudby, máš za sebou teď, myslím, dva velmi skvělé projekty, které zabodovaly i, alespoň myslím, jeden z nich zabodoval na, nebo oba dva na Českých lvech, teď bylo předávání, a to byl film Máma a Life. Oba dva jsou s Jiřím Strachem, teď si nejsem jistá.
0: Ano, oba dva režíroval Jiří Strach, k mé velké radosti si mě vybral jako skladatele už zase do dalšího projektu, a to byl náš první film. Ten film Máma, já si myslím, že se velice povedl. Nešel do kin, byl to teda televizní film, ale myslím, že ty ohlasy jsou nad očekávání krásné, protože ten film, řekl bych, je velice dojemný a citový. Myslím, že takových filmů už se tolik netočí. Myslím, že má trošičku inspirace filmy Karla Kachyni, což mi i ten Jirka říkal, že to má být kachyňovský film, a podle toho vlastně i mě požádal o tento druh hudby, která má být dojemná, ale zároveň i vlastně v podstatě romantická, protože ten příběh, pokud si ho posluchači vybaví, tak je vlastně do jisté míry dobrodružný, ale bohužel smutný.
1: Jak vzniká filmová hudba? Ty můžeš psát vlastně, že ti jenom řekne, ať je to dojemné, anebo už třeba vidíš nějaké konkrétní scény a můžeš na ně tvořit tu hudbu, aby právě mohla lépe sloužit.
0: No, vzniká to tak, že já dostanu sestříhaný film na flešce nebo do počítače bez hudby. Už tam je všechno, dialogy, potom se třeba předávají už jenom ruchy další, ale tady ten syrový materiál já dostanu s timecodem a v podstatě doma každou tu vteřinu řeším, co se tam vlastně jako by mohlo hudebně odehrávat a co by mohlo, znova použiju to slovo, posloužit tomu filmu nebo té situaci, aby hudba tam, kde má zaznít naplno, tak aby zazněla naplno, tam, kde má být jenom v podkresu, aby nerušila dialogy. Takže je to taková trošku mravenčí práce, která si vezme taky spoustu času, a potom na tom výsledku je to snad znát, že je tomu daná ta péče. Já se o to snažím, aby každá ta vteřina tam měla nějaké opodstatnění. A takže zkouším si tam nasazovat takzvaně různé hudby svoje. Někdy ku podivu třeba do dojemné scény může být hudba veselější, do kontrastu. Tohle to všechno v tom filmovém jazyce funguje nádherně, ty kontrasty. Takže vždycky mě ale překvapí, jakým způsobem obrovským ta muzika ovlivní to, na co se díváme. Když si to pustíte, zkuste to někdy doma si pustit jakýkoliv film úplně bez zvuku nebo bez hudby, tak se na to kolikrát skutečně nedá dívat. A hudba fakt má tu moc to nevyslovitelné vyslovit nebo doslovit, posloužit příběhu opět.
1: Ano, je to tak, a úplně může změnit názor na tu situaci.
0: Absolutně.
1: Může to být nějaká tragédie, a když tomu pustíš groteskní hudbu, tak je z toho najednou groteska.
0: Přesně tak, přesně tak. A tohle to mě na tom strašně baví. My jsme měli s Ondřejem Brouskem i takový pořad, s Vokem jsme dělali pořad pro děti, kde jsme měli plátno a orchestr živě hrál různou hudbu na stejnou smyčku, na stejnou situaci. A bylo to někdy jako velká legrace, protože ta scéna se úplně promění.
1: To musel být obrovský úspěch, obzvlášť třeba u dětí.
0: Ano, smáli se naší radosti.
1: Jsi také autorem ticha, řekneš, a tady na tu scénu nebude žádná hudba? Nebo to je věc režiséra?
0: Samozřejmě, my s režisérem o tom diskutujeme a to ticho je samozřejmě úplně perfektní výrazový prostředek, nechat ty herce to dovyslovit, dohrát, ale o to víc potom třeba ta hudba vynikne, když zazní. Jeden z příkladů je třeba film Trosečník s Tomem Hanksem, když si vybavíte, tak on se ocne sám na ostrově a tam nezní vůbec žádná hudba. Je tam jenom šum moře a maximálně křik ptáků, ale v jeden moment Alan Silvestri tam tu hudbu použil na pár vteřin a má tam obrovský efekt. Tak to je jeden takový příklad, jak lze s hudbou pracovat.
1: A my si teď pustíme filmovou hudbu. Je to film Máma, autorem je Jan Kučera.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla filmová hudba, jednalo se o ukázku z filmu Máma, k němuž psal hudbu můj dnešní host, kterým je skladatel, dirigent, ale také klavírista Jan Kučera. Honzo, já jsem se také chtěla zeptat, už se ti někdy stalo, když jsi dirigoval, že ti třeba vylítla taktovka, nebo jsi někoho praštil, nebo jsi jí zlomil?
1: Všecko, co si vyjmenovala, se mi stalo. Samozřejmě potom člověk na to vzpomíná jako na humornou historku, ale v ten okamžik to vtipný úplně není. Několikrát mi vypadla taktovka z ruky, nebo jsem zavadil o pult, tím pádem vypadne. Teďko nedávno celkem se mi stala úplně šílená věc, že jsem máchnul rukou a vypadl mi manžetový knoflíček. Z nějakého důvodu se uvolnil a letěl jako projektil prostě do violončela, které bylo hned u mě. Takže malé poškození nástroje, naštěstí to spravila láhev dobrého vína pro kolegu a nezlobil se, nebylo to nějak fatální, ale trošku mě zatrnulo, protože ty nástroje jsou drahé a nerad bych poškodil. Samozřejmě teďko byl taky případ, že dirigent vyrazil solistce housle z ruky, tak to je to možná trošku horší, ale...
0: Protože ty housle byly za několik milionů.
1: No samozřejmě, no. Takže to jsou takové okamžiky, které prostě se na koncertech dějí a když to není nějak fatální, tak je to vlastně potom vtipná historka.
0: Já si pamatuju, že zhruba před 2 rokama na mě vyskočila šílená fotka na Facebooku, ty a obě ruce zlomené. Co se tenkrát, prosím tě, stalo?
1: Stalo se, všichni říkali, tak ty jsi jel na kole, nebo jsi lyžoval, ne. Já jsem bohužel hrál v kostele na varhany a ta lavice nebyla jaksi upevněná, no, takže prostě při hře na varhany, i to je rizikové povolání. Jako, to je samozřejmě historka, kterou člověk jednak nevymyslí, no, ale jako, ano, samozřejmě to vyřadilo z provozu na několik měsíců, ale nebylo to nějak komplikované naštěstí, takže jsem se brzo vrátil jak k pianu, tak k dirigování.
0: Tak zaplať pán Bůh, no. A prosím tě, co jsi v tu dobu dělal?
1: No tak co lze tak dělat, no, tak jako musel jsem se k tomu nějak prostě postavit, je to samozřejmě nehezká situace, tak jsem snažil se odpočívat a číst, a nějak to prostě přečkat a těšit se na to, že to bude v pořádku.
0: Takže můžeme říct, že jsi nabíral síly do dalších projektů.
1: Je to tak, ano.
0: Ty jsi hovořil o tom, že hudba je tvůj koníček, ale ty máš ještě jeden velký koníček a tím je malování. A vím, že tvoje obrazy jsou opravdu nádherné, že by se s tím z fleku mohl živit.
1: No, děkuji, já si to teda nemyslím, já si myslím, že maluju tak jako pro radostci, amatérsky, zkouším všechny možné styly, všechny možné náměty a já skutečně obdivuju, když někdo umí malovat a baví mě chodit do těch galerií. Teďko nedávno jsem si udělal takový soukromý studijní výlet do Florencie třeba, vidět fakt jako na vlastní oči ty velký mistry, namalovat ruku, prostě není jen tak, aby vypadala jako ruka, tak to neumím, nebo portrét, to vůbec ne. Tak já se tím snažím tak prostě bavit. A pokud to dělá radost i někomu dalšímu, komu třeba potom ten obrázek věnuju, tak o to je hezčí.
0: A jak k tobě malování přišlo?
1: Asi před 10 lety já už jsem to tak nějak plánoval a tak jsem zkusil si koupit prostě plátno a barvičky a v podstatě to doporučuji každému, protože to je hezká relaxace, hezká tvůrčí činnost, protože dneska jsme pořád ovlivněni mobilama a koukáme se do obrazovek, to nám bere spoustu energie, to nám bere čas, ale když zkusíte být sami se sebou a vytvořit obrázek jakkoliv, tak je to pěkný, je to pěkná činnost tvůrčí.
0: A posloucháš u malování také hudbu?
1: Ne, miluju, když je to v tichu a na chvilku si od hudby odpočinu. I to je vlastně součást mé práce, protože je to určitá duševní hygiena.
0: A posloucháš někdy hudbu jako, já nevím, v autě, třeba když jezdíš v autě, co, posloucháš hudbu nebo už si skládáš něco v mysli anebo raději mluvené slovo?
1: No tak sluší se říct, že v autě poslouchám Radio Klasik, to mám na předvolbě číslo 1, ale to fakt nelžu, to tak je.
0: Tak to
1: no,
0: jsme rádi.
1: Pak tam mám samozřejmě i další stanice s různými dalšími žánry, takže mě to baví tak přepínat. No ale takže v autě, ano, to se řekl úplně přesně, to je taková možnost, kde je člověk sám a je jako možnost si to užít, tu skladbu. Klasická hudba má trošku tu nevýhodu při poslechu v autě, že je dynamická hodně a že třeba v těch symfoniích najednou je pianissimo a není to úplně třeba konkrétní. Tak dobře, ale poslouchám hudbu pořád, vlastně pořád, ano.
0: Vy máte teď za sebou nádherný koncert, benefiční koncert pro nadační fond Magdalény Kožené. Jmenoval se Rytíř talentu. Kdo je pro tebe rytíř v hudbě? Vidíš se ty sám sebe jako rytíře?
1: No to ani ne, ale jako oni mě přisoudili tento titul, já se samozřejmě jsem z toho velice těším a nejsem sám jako rytíř talentu. Vlastně rytířem talentu může být kdokoliv, kdo se věnuje dětem, kdo rozvíjí, podporuje jejich talent, třeba hudební. Samozřejmě ne všechny ty děti se tím budou živit, budou to dělat profesionálně, ale těch benefitů, které hudba přináší, je strašně moc a je to znát prostě, je to nádherný vynález. Já bych řekl, že to je největší vynález lidstva, ta muzika, protože, jak už jsem řekl, oprošťuje nás od těch jako všedních věcí, od těch přízemních věcí, tak Rytíři talentu je zrovna ten bohulibý projekt, kterého jsem rád součástí. Samozřejmě na to je navázán projekt ZUŠ Open, který probíhá po celé republice, tak mě to strašně těší, že tam to jsou tisíce dětí z celé republiky, které se věnují hudbě.
0: Ano, je fakt, že Česká republika je v tomhle naprosto výjimečná, jedinečná a zaplať pánbůh za to, je to úžasné. Honzo, my máme před sebou léto, prázdniny, plánuješ tam nějakou dovolenou?
1: Určitě, samozřejmě, tak od toho jsou prázdniny, od toho je léto, už se těším, až u táboráku budu hrát na kytaru, protože to je jeden z takových mých rituálů letních a vždycky to je moc fajn.
0: A hraješ nedvědy?
1: Samozřejmě, hraju všecko. Hraju tím tábornickým způsobem, jo, na tu kytaru, samozřejmě, takže všechny ty hity letní tam musí zaznít a je to vždycky krásné, když jako všichni zpívají, nebo když je tam ještě další kytara, tak to je moc hezký. No ale samozřejmě mě čeká ještě pár dalších úkolů, o těch prázdninách musím psát další hudbu, takže to mě čeká, no, odpočinek, ale i práce.
0: Tak to je, myslím si, ta nejlepší kombinace, jaká může být, protože když je něčeho moc, tak nám chybí to druhý a když je toho zase málo, tak prostě je to. Je to tak, když je to takhle v rovnováze, tak je to ideální. Ano. Takže ti moc přeju, aby jsi měl nejenom krásné léto, ale aby ta rovnováha byla pořád. Žádné zlomené ruce už
1: ano,
0: nikdy.
1: Děkuji.
0: Jenom krásná hudba, já se budu těšit na další tvoje projekty, na další tvoji skvělou muziku. My náš dnešní díl uzavřeme opět filmovou hudbou a je tu film v režii Jiřího Stracha s hudbou Jana Kučery a je to Life.
1: Ano, to je celkem nový film, taky šel do televize, nešel do kin. Těžké téma, v podstatě o sebevraždě, takže to je jako velice temné téma, ale já doufám, že prosvětleno nějakou nadějí, takže nebudu prozrazovat tu zápletku, každý si ten film může najít i třeba na i vysílání České televize. Tak to je jedna z mých dalších spoluprací s tím Jirkou, já si toho moc vážím.
0: Byla tam zadaná depresivní hudba, nebo je tam hudba i vlastně veselá?
1: Veselá bych neřekl, ale trošku jsme tam šli do kontrastu právě s tím závažným tématem do hudby, řekl bych, naděje plné. To je možná to slovo, že to není jenom prostě deprese a nějaký smutek. A tohle to je prostě jeden z těch výrazových prostředků hudby, že má tu moc to udělat, najednou tu scénu třeba trošičku prosvětlit.
0: Dobře, já ti děkuji za prosvětlení dnešního dne.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: My se loučíme filmovou hudbou Live. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Jan Kučera.

na osobní notu. Jsme Klasik Praha.